0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale ženský hlas dosvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: Tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak jste s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tame. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to řekl.
1: Takhle, no.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Na další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: My jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudu
0: jmenovat. Ne, nebudeme jmenovat, aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat.
0: Tak knihu. Aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: S další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk se je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu, je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpíval bude?
1: Ne, Judita Čirovská, ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: Další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu o nás dvou, už Goethe psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám
1: ten
0: se překvapit.
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se fakt ptáme.
1: Ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže nashledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Jsme z toho strudaná.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
6: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: paráda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz, a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v humoru. Moriádě. No a co se děje na chalupě, Hudetku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, ty masožravé kytičky.
1: Které i masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: Nemá
1: kolo.
0: Nemá dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru. No.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si dá ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné. Tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte
1: zdatnou
0: kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku.
2: Aha.
3: Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to? To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyrýte 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal Nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Mm-mm. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemnějí. Zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady, ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžeš si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám... Co to tady máte? Moment. Vy tady... Co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký... Co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom jí zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já no. Jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidi Marie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
4: Ty hry, jsi taky
3: ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako.
4: Tak jako. Že moc pozdravuju. Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. A ho říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna, tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je často dohnat.
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně, to je čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám Pavle pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamatane.
5: Dobrý den.
6: A opřád bych si Vada Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko,
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl,
3: já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: naslyšenou. Ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Z Karviné. Dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si. Díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Barv, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá strašně řvo a i z prostý slova samozřejmě.

0: samozřejmě nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toto cholerika může taky zabít tohle.
1: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že jo? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo? A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. Jo? No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a tak mu volala matka, byla úplně rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
0: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
1: No, jaký kámen?
0: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
1: Vesmírný kámen.
0: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako... No a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
4: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
4: no.
3: Otázka?
4: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
4: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký prostě, aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
4: tak,
3: kde to je.
4: No. No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no,
3: zvláštní,
4: asi říkejme
3: doufám,
4: tomu, že mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
4: ale
3: krimi případ.
4: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští hasiči evidují za poslední týden 65 požárů způsobených hlavně lidskou nedbalostí. V Plzeňském kraji je v silech všechen ozimý ječmen a 95% řepky. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Dnes bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Hasiči v Plzeňském kraji za poslední týden evidují zhruba 65 požárů ve volné přírodě, a to i přes výstrahu hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku požárů, říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Stále se setkáváme s požáry, které vznikly nedbalostním jednáním občanů napříč krajem. Ať šlo o rozdělávání ohňů v lesích, odhazování nedopalků nebo přímo pálení biologického materiálu, která se vymkla kontrole. Byli bychom velmi rádi, kdyby občané respektovali nařízení Plzeňského kraje a nemanipulovali s otevřeným ohněm, nerozdělávali zbytečně ohně a nepálili biologický materiál.
0: V Plzeňském kraji zemědělci sklidili všechen ozimý ječmen, 95% řepky a přes 80% ozimé pšenice, hlavní plodiny žní. Údaje zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Žně začaly v regionu počátkem července, o týden dříve než loni, a skončí nejdéle do 2 týdnů. Farmáři sečou všechny druhy obilovin i olejnin. Průměrný výnos sklizně je vinou sucha, o pětinu nižší než loni touto dobou. Výnosy v Plzeňském kraji jsou ze všech 14 regionů Česka druhé nejhorší po Ústeckém kraji. V Chotěšově dál pokračuje obnova bývalého ženského kláštera ze 13. století. Pracuje se postupně díky veřejným sbírkám, evropským dotacím a dobrovolníkům. Už se podařilo opravit některé střechy a historické podzemní chodby, vloni pak část čelní fasády a divadelní sál. Letošní práce popisuje ředitel kláštera Filip Hrubý.
3: Začneme opravovat zase části střech. Bude to jak na budově konventu, tak na budově prelatury. A intenzivně připravujeme další akci, která je nová fasáda jihovýchodního křídla a osazení 21 kusů nových oken.
0: Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027 ale podle ní teprve začínají. O jakém přidání pro zaměstnance veřejné sféry by chtěli odbory vyjednávat, Bednář neupřesnil.
1: Sport.
0: Plzeňští fotbalisté se o postup do ligové fáze Evropské ligy utkají s Berševou nebo srbskou Červenou zvezdou Bělehrad. Západočeši začnou dvojzápas 4. předkola 20. srpna venku. V případě izraelského celku by to bylo na neutrální půdě. Pokračuje záložník Viktorie z Bosny a Hercegoviny Amar Memić.
4: Tak oba supera nepríjemná, težký. Ako ja by si rád bral červenú zviezdu kvôli tej atmosféry, pretože vím, že ten Balkán asi to bude horieť dole, ale samozrejme, když sa podívam, tak asi by pro nás bylo lepšie, když by to byl ako ten druhý tým.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 30 až 33. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na stupni nejvyšším, třetím.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici U Prazdroje dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy Petry Broučkové a za chvilku už další téma. Očkování v lékárnách. V Česku zatím povolené není, ministerstvo zdravotnictví se to ale chystá od poloviny příštího roku změnit. K tématu za chvilku řekneme víc, jinak vás vítáme do nového dne. Dneska je úterý s datem 4. srpna 2026 na hodinách 5 minut po páté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: proč tu máme tolik hypermarketů?
1: Aby lidi nemuseli chodit do jednoho, to jsem jo.
2: Aby se lidi mohli živit. Každý chce vydělávat.
3: Aby si mohli lidi kupovat věci.
4: Protože je tady hodně lidí.
5: Protože ty lidi prostě mají na něco chtějí a někde to nemají.
6: Protože si třeba lidi myslí, že každý potřebuje mít hodně blízko do toho hypermarketu, takže právě proto.
2: Protože v jednom je to levnější a v druhém dražší.
7: Protože třeba od něho ten hypermarket je daleko, aby byl u něj blíž.
8: Protože si myslí, že peníze jsou důležitější.
9: Protože každý chce jíst.
10: Aby se nenudili mami.

0: s námi můžete počítat. Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 14 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty vysoko mezi 36 a 39 stupně Celsia. Na horách by mělo být do 33 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, rostlové podmínky budou teď ráno a také večer mírně nepříznivé, během dne ale dobré. Biometeorologická zátěž vysoká na stupni číslo 3.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Jožeráš s Elánem, za chvilku od nás taky Hana Zagorová, Village People nebo Iveta Bartošová. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň v 5 hodin a skoro 20 minut. Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jenom pro léky, ale také na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel meziresortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, jestli by lidé měli o očkování vůbec zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, Brně a Ostravě.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat na očkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Když bychom to vzali při nějakým jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
4: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krep.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Meteorologové varují před extrémní zátěží z tepla a taky před rizikem vzniku požárů. Teploty se dnes můžou vyšplhat až ke 39 stupňům Celsia. Opatrní by měly být hlavně děti, seniori a nemocní, kteří by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Situaci navíc zhoršují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Povodí Vltavy začalo odpouštět víc vody z přehradních nádrží do řeky Úhlavy. Chce tak předejít tomu, aby nízký průtok způsobený suchem ohrozil plynulou výrobu pitné vody na úpravně vodárny Plzeň na Homolce, odkud je zásobováno zhruba 250 tisíc obyvatel, uvedl hlavní dispečer Povodí Vltavy závod Berounka Petr Vicenda. Státní památky v Plzeňském kraji evidují za první polovinu prázdnin velký nárůst návštěvníků. Během července je navštívilo přes 62 tisíc lidí, což je nejvíc za poslední tři roky. Největší nárůst zaznamenal zámek Kozel, meziročně o 28%. Kasteláni památek taky věří, že návštěvnost jim vylepší i letošní hradozámecká noc. Uskuteční se 22. srpna. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, potvrdil mluvčí David Šén. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Fotbalisté Plzně vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu proti poraženému z dvojzápasu mezi Hapoelem Beerševa a Červenou zvezdou Bělehrad. Určil to los ve švýcarském Nyonu. Západ Češi začnou dvojzápas 4. předkola 20. srpna venku. V případě izraelského celku by to bylo na neutrální půdě. A dnešní počasí. Zpočátku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách 30 až 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzni v ulici U Prazdroje za křižovatkou s ulicí Ukrajinská směrem z centra dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mářský vrch, ten se do výšky 907 metrů nad mořem tyčí nedaleko Vimperka, nad obcemi Svatá Máří a Štítkov. My vás tam zavedeme v seriálu Příběhy nejen šumavské a to už za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Česku. Součástí rozhledny je totiž kaple. Nebo je to opačně? Že součástí kaple je rozhledna? Všechno vysvětlí Iva Kokešová a Jan Dvořák. Zavedou nás na rozhlednu Mářský vrch.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Mářský vrch se do výšky 907 metrů nad mořem tyčí nedaleko Vimperka nad obcemi Svatá Máří a Štítkov. A právě tudy procházeli jednoho horkého letního dne před necelými 100 lety František Teplý, farář ve výslužbě, s knězem Janem Pátkem.
3: Vystoupali na vrchol kopce, který je na jedné straně úplně holý, protože se tu rozkládá kamenné moře. A jak tam stáli a rozhlíželi se, napadlo je, že by tu mohla stát rozhledna, ze které by se návštěvníci mohli rozhlížet do kraje.
2: A že byli oba služebníci boží a navíc František Teplý zkušenosti se stavbou svatostánku měl, řekli si, že by součástí rozhledny měla být kaple, kde by věřící našel duševní útěchu třeba před tím, než vystoupá vzhůru.
3: František Teplý byl velmi aktivním patriotem, ale nejen to. Narodil se v roce 1867 v selské rodině v Marčovicích nedaleko Volině, kde dodnes stojí jeho rodná chalupa. Studoval v Českých Budějovicích na gymnáziu a poté v Klatovském semináři. Roku 1892 byl vysvěcen na kněze.
2: Až do roku 1909 působil jako farář v různých místech jižních Čech, ale ze zdravotních důvodů tuto činnost ukončil. Přijal místo v Jindřichohradeckém archívu, který vedl až do roku 1923. Poté přesídlil do Malenic, tedy na dohled od rodných Marčovic.
3: A právě tady na vlastní náklady nechal na konci 20. let minulého století vystavět dvě kaple v duchu románské stavby, tedy rotundy. Jedna stojí nad jeho rodnými Marčovicemi a ta druhá nad Malenicemi, kde bydlel až do své smrti, do roku 1945. Obě kaple jsou zasvěceny svatému Václavu.
2: Ale vraťme se do první poloviny 30. let, kdy František Teplý s knězem Janem Pátkem přišli na Mářském vrchu na nápad postavit zde rozhlednu z kaplí. A protože se řídili heslem je třeba kout železo, dokud je žhavé, uspořádali sbírku a 26. července roku 1935 byl položen základní kámen jedinečné stavby pro turisty a věřící.
3: Za necelý rok poté, 24. května 1936, rozhledna i svatostánek byly vysvěceny a začaly sloužit turistům a věřícím. Rozhledna to není nijak velká, tyčí se do výšky pouhých 12 metrů a betonový ochoz pro návštěvníky je ve výšce 8 metrů. A protože od doby stavby rozhledny okolní stromy dost povyrostly, tak výhled do dálky je dnes možný v podstatě jen jedním směrem. Na severovýchod, do míst, kde se pod rozhlednou rozlévá kamenné moře.
2: Rozhledna je volně přístupná, a to včetně kaple svatého Václava. Ostatně komu jinému mohla být i tato kaple zasvěcena, když František Teplý nechal dvě předchozí kaple u Malenic a Marčovic věnovat stejnému světci. A k rozhledně dojdete podél křížové cesty.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: 5 hodin 47 minut v Plzeňském kraji dneska bude velmi teplo a lokálně se můžou vyskytnout bouřky.
1: Počasí.
0: Ráno dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vysoko mezi 36 a 39 stupňů Celsia, na horách do 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. No a ještě meteorologové připisují komentář, že předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem. Tak se opatrujte.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 52 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Šafaříkových sadech v Plzni se koná festival Inspiral Garden. Na programu festivalu jsou vedle hudby i různé debaty. Festival potrvá do soboty 8. srpna. Do Blovic lákají blovické vycházky, ty vás zavedou na místa z pamětí, a to na místa spojená s židovským obyvatelstvem. Začátek procházky je na zámku Hradiště v 17 hodin. V letních měsících jsou poblíž vnějších hradeb Švihova k vidění dravci sokolníka Václava Šporera. Od úterý do neděle je sokolnický areál otevřen od 10 do 17 hodin. Na dvorku Západočeské galerie v Plzni se uskuteční akce nazvaná Kouzlo humoru první republiky. Jedná se o literárně dramatický pořad poetického divadla, tady se začíná v 18 hodin. Na hradě Kašperk vystoupí spolek Kašpar s představením Slovácko sa nesúdí. Představení začíná v 21 hodin. No a v Přešticích si můžete prohlédnout kostel Na nebevzetí Panny Marie. Komentované prohlídky začínají v Domu historie Přešticka a probíhají od pondělí do pátku vždy v 10 a také ve 13 hodin. Tak přejeme příjemnou zábavu, za chvilku od nás další zprávy a s nimi Petra Proučková.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
4: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Na řekách v Plzeňském kraji přetrvává rekordní sucho. Merklín na jižním Plzeňsku opravuje zámek. Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů. Dnes bude jasno až polojasno. Postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky. Teploty do 39 stupňů. Hezké úterní ráno. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. S nedostatkem vody se potýká většina řek v Plzeňském kraji. Vůbec nejhorší situace je na Radbuze, kde klesl průtok na nejnižší hodnotu za téměř 100 let měření. Podobně jsou na tom i řeky Mže nebo Úslava, říká hlavní dispečer závodu Berounka povodí Vltavy Petr Vicenda.
5: Co se týká menších vodních toků, tak jejich koryta jsou místy již zcela vyschlá, nebo jsou zde průtoky zcela minimální. Aktuálně nejhorší situace je v povodí Radbuzy, vůbec nejnižší průtoky za celou dobu pozorování. Téměř 100 let. Těmto hodnotám se nyní blíží, ale už i průtoky na Mži ve Stříbře, na Úslavě v Koterově, nebo i třeba na Otavě v Rejnštejně nebo na Šumavské Vidře.
4: Obec Merklín na jihu Plzeňska postupně opravuje rozsáhlý zámek, který získala do majetku po roce 1990. Dokončuje přestavbu kinosálu v patře, z něhož bude společenský sál až pro 150 lidí. Hotovo má být v listopadu. Obec už opravila střechy, vybudovala nové plynové topení, knihovnu a zasedací místnost. Celkem už do kulturní památky dala zhruba 25 milionů korun, uvedla nezávislá starostka Jana Nováková. Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál oblíbenější formou investice. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
6: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
4: 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. K žalobě 25 států se zatím Trumpova administrativa nevyjádřila. Sport. Tenistka Tereza Valentová vypadla v prvním kole turnaje Canadian Open. Američance Townsendové podlehla ve dvou setech. V soutěži naopak pokračuje Nikola Bartůňková, která porazila domácí Andreskuovou. Úspěšná byla v prvním kole i Karolína Plíšková, která vyhrála nad Ukrajinkou Olínikovovou ve dvou setech. Dnes se v Torontu představí další dvě Češky. Sára Bejlek nastoupí proti Polce Švjontekové a po ní se Kateřina Siniaková utká s Uzbekistánkou Rachimovovou.
0: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 31 až 34. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na Trojce. Vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Plzni v ulici U Prazdroje za křižovatkou s ulicí Ukrajinská směrem z centra. Dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemné úterní ráno vám přejeme. Když měli hokejisté Škody Plzeň přesně měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů úvodní trénink, jejich hlavní trenér Josef Jandač na ledě chyběl.
8: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá.
9: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
8: Já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
7: Za Josefem Jandačem se za pár minut vrátíme. Ještě tady bude předtím ale kalendárium.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
2: Komisař Mulén
1: měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
2: Já osobně se zajímám o každého.
1: V titulní roli zářil Yves Renier, u nás dabingem Miroslava Moravce.
3: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
2: S radostí. Jakmile si budu jistě, nemůže dojít k omylu.
1: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
1: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
4: Přátelé, fantastický závěr.
1: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Zuzana Doplakala v 6 hodin a 16 minut, za chvilku od nás také Lucie Vondráčková a vzkaz v láhvi. Venku je skoro jasnost, teplotami mezi 16 a 21 stupni Celsia. Meteorologové dneska předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem.
1: Počasí.
0: Ráno dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes budou opravdu vysoko, mezi 36 a 39 stupně Celsia, na horách by mělo být do 34 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Dneska vám v programu představíme dva nové držitele titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Za rok 2025 získali toto ocenění Gabriel Hájek, brusič skla, a krajkářka Helena Šrámková. Tak poslouchejte rozhovor krátce po 10. hodině. Přesně měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligoví hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny. Kam se za ním s mikrofonem vypravil náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Trenér Josef Jandač sledoval první trénink na ledě svých svěřenců hokejistů Škody Plzeň pouze z tribuny. Proč, trenére?
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá.
1: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
2: Tak to já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
1: Co to znamená pro trénink vašich svěřenců, že dáte pokyny před tréninkem asistentům a ti se o vše postarají a vy to máte pěkně jako na dlani?
2: Tak ten pohled zora. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě. Ale už jako Venca Pletka s Jirkou Weberem jsou natolik dobrý a zkušený, že ten trénink můžou vést samostatně. Mě tam jako nepotřebuji. My si vždycky dopředu trénink máme všechno připravený a jde jenom o to, aby ty konkrétní postřehy na ledě předávali včas a správně. No.
1: Vy máte problém s achilovkou. Doufám, že vašich svěřenců se žádné zdravotní trable netýkají, takže sešli se v kompletním počtu, včetně těch zahraničních posil, které vlastně přiletěly až teď, pár dní před prvním tréninkem na ledě?
2: Jo, tak žádný zdravotní trable zatím nejsou, doufám, že to vydrží. Loni jsme si to říkali taky, první 14 dnů bylo úplně nádherné a jeli jsme na první zápas a byli jsme minus 3 hráči dlouhodobě, takže teď momentálně jsou všichni.
1: Pojďme k té nejnovější posilek, jejíž příchod jste oznámili nedávno, kanadský útočník, teď nevím, jestli to řeknu správně, Denny Kettig, tak proč jste se jeho rozhodli angažovat?
2: Jednak, aby jsme měli dostatečnou šířku kádru, Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit vojenského útočníka, odešel nám že Olešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelný, takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
1: Mluvíme se 3. srpna a 3. září, vstupujete do Ligy mistrů domácím zápasem přesně za měsíc, tak bude se právě s ohledem na ten dřívější start nějak měnit ta příprava?
2: Řekl bych, že až tolik se měnit nebude. My jsme jenom ubrali na přípravných zápasech. Začínáme právě první přípravný až 20. Takže chceme si věnovat těch prvních 14 dnů vyloženě jenom prostě tréninku, opakování určitých věcí, případně plus třeba něco nového. Na trénink vyloženě první 14 dnů. Už od začátku je tam prostě opakování herních věcí a zároveň samozřejmě nějaká kondice. Třetí týden hrajeme první přípravný zápas a tam už začneme s přesilovkama, oslabeníma, vlazování a tak. No a ten další týden potom máme dva zápasy v Německu. Samozřejmě chceme ještě přenést nějaké věci z tréninku do těch zápasů a pak už nás čeká víceméně de facto start ligy, protože Liga mistrů jsou velmi kvalitní zápasy, jsou dobrý zápasy, ale naša liga nezačíná proti Liberci, ale začínáme tou Ligou mistrů třetího. O to je to uspíšený.
1: Říká trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes odpoledne skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do komunálních i senátních voleb, které se uskuteční 9. a 10. října. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Zhruba 65 požárů ve volné přírodě evidují za poslední týden hasiči Plzeňského kraje, a to i přes výstrahu Hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku požárů. Upozornil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar s tím, že stále častější příčinou požárů je lidská nedbalost. Hasiči proto znovu apelují na všechny obyvatele i návštěvníky kraje, aby byli maximálně ohleduplní, dodržovali nastavená pravidla a v přírodě nepoužívali žádný otevřený oheň. I malá jiskra či nedopalek cigarety totiž ve vyprahlé krajině okamžitě způsobuje rozsáhlý požár. Město Plzeň upraví křižovatku silnice Dobřanská a Univerzitní u Darebáka. V posledních letech tam stoupla intenzita dopravy a docházelo k vytváření kolon. Nově bude proto křižovatka řízená semafory s předností pro městskou hromadnou dopravu. Budou tam taky přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty ve všech směrech, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN. Stavební práce mají být hotové do konce roku. Česká policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například proti agresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Letiště letos očekává téměř 19 milionů odbavených cestujících. České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupily Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siniaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rachimovovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. A ještě počasí. Zpočátku čekejte skoro jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 31 až 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v ulici U Prazdroje za křižovatkou s ulicí Ukrajinská směrem z centra. Dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kdo z rodiny herce Jana Jackuliaka se účastnil natáčení filmu Zlatovláska? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Pár podrobností uslyšíte za chviličku. Teď od nás Václav Neckář.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: Na vlnách 4. srpnového dne roku 2026 plujeme už 6 hodin a 39 minut. Přejeme vám hezké ráno. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Jan Jackuliak. Dozvíte se například i to, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatovlásky, kde hraje zápornou postavu zlého krále.
1: Bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne

0: Rajská zahrada, průchod do kostela na nebevzetí Panny Marie i středověký komiks, nejen to najdeme v bývalém františkánském klášteře v Plzni. Už za pár okamžiků se tam podíváme a uslyšíte i legendu o svaté Barboře.
1: Svatá Barbora přestoupila proti vůli svého otce ke křesťanství a její otec jí držel ve věži se třemi okny. To je vlastně i její atribut a jí se podařilo uprchnout.
0: Tím příběh nekončí, pokračování ještě do 7. hodiny. Teď máme 6.40 a přejeme vám hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Jsme na startu dalšího velmi teplého dne. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 36 a 39 stupně Celsia, na horách do 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co vám budu říkat? Hrůza. Michal Hrůza, za chvilku od nás taky Jan Nedvěd, máme 6 hodin a 48 minut. Do bývalého františkánského kláštera v Plzni nás teď vezmou Anděla Blašková a David Čukáš, vedoucí muzea církevního umění plzeňské diecéze, které je pobočkou Západočeského muzea v Plzni.
1: Naše muzeum sídlí v bývalém minorickém a posléze františkánském klášteře. Tento klášter byl založen roku 1297. Následně výstavba klášterního kostela na Nebezetí Panny Marie společně s konventem trvala v rozmezí roku 1300 až 1350.
2: Tak a my právě vcházíme do rajské zahrady. Uprostřed té zahrady taky studna?
1: Ano, je to tak. Je to přibližně 10,5 metrů hluboká studna, která je také krásně zachována a dříve ještě disponovala renesanční mříží, která už zde bohužel není a je schována v depozitáři. Nyní se nacházíme v křídle, které je věnováno Panně Marii. V tomto křídle je průchod do kostela na Nebevzetí Panny Marie, do kterého návštěvníci mohou nahlédnout. Mimo toho se v tomto prostoru nachází také skriptorium, které sloužilo františkánům k přepisování různých písemností. A také jsou zde bývalé spovědnice. To jsou dva výklenky, které dříve byly s kostelem propojeny okýnkem a františkáni tak mohli spovídat věřící přímo z ambitových chodeb.
2: My jsme teď přišli do kostela, z kláštera do kostela.
1: Přesně tak, nyní se nacházíme v kostele na Nebezetí Panny Marie a tento kostel pořádá pravidelné bohoslužby, jak v českém, tak ve vietnamském jazyce a také zde probíhají církevní svatební obřady. Nacházíme se v kapitulní síni z kaplí svaté Barbory a v současné době zde probíhají svatební obřady. Ty jsou velice oblíbené a kromě nich zde probíhají také koncerty, ale již samotný prostor je velice působivý, protože se zde nachází fresková výzdoba a na severní straně je fresková výzdoba s legendou o svaté Barboře a na jižní straně potom je fresková výzdoba, která původně byla v dominikánském klášteře a před jeho zbouráním se fresky ze zdi sejmuly, uložily se v depozitáři Západočeského muzea a v roce 1975 se umístily na toto místo. Protože původní fresky se zde bohužel nezachovaly, tak se alespoň zachránily tyto fresky a uložily se sem.
2: Zmínil jste legendu o svaté Barboře.
1: Svatá Barbora přestoupila proti vůli svého otce ke křesťanství a její otec jí držel ve věži se třemi okny. To je vlastně její atribut a jí se podařilo uprchnout. Její otec jí následoval, nakonec jí zajmuli, mučili jí a nakonec jí její vlastní otec useknul hlavu. To vše je zde na fresce vidět a čte se to vlastně jako takový středověký komiks.
2: Teď jsme vstoupili do knihovny a knihy přímo od františkánů, tak se taky tady dají najít.
1: Nejedná se přímo o naše knihy, ale jsou to knihy zapůjčené od františkánů z Prahy. Jsou velice zajímavé tím, že mají zabělené hřbety a mají popsanou vlastní signaturu. Takhle vlastně františkáni popisovali knihy a potom se jim lépe dohledávali v jejich katalogu.
2: Když někdo navštíví bývalý františkánský klášter, co na něj dýchne?
1: Je zde velký klid. I když se nacházíme v podstatě v centru Plzně, tak je zde opravdu krásné místo na rozjímání a na klidné chvíle.
2: Přibližuje David Čukáš prostory bývalého františkánského kláštera v Plzni. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Farmáři v Plzeňském kraji mají kvůli suchu problémy s nedostatkem sena na krmení. Horšovský Týn připravuje nové obytné zóny pro výstavbu rodinných domů. Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Farmáři v Plzeňském kraji i v dalších částech Česka mají problémy s nedostatkem sena a slámy pro krmení hospodářských zvířat. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Pastviny jsou vyschlé, farmáři na nich musí skot přikrmovat. Někteří chovatelé nakupují seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Město Horšovský Týn připravuje pozemky pro rozvoj bydlení. Vedení města v současnosti projektuje čtvrtou etapu v Lidické ulici a další parcely v lokalitě bývalé Bažantnice, říká starosta Josef Holeček z ODS.
5: Lokalita bývalé Bažantnice, tu jsme změnili z Lesy České republiky. Vedle máme další rozvojové pozemky, takže tam taky budou obytné zóny. Pak tu máme i pozemky, které jsou vhodné pro bytové domy. Potom ještě máme vlastně svůj bytový fond jako městský, který stále opravujeme. To jsou takové spíš startovací byty, ale když se někdo staví, tak zatím ty pozemky máme.
4: Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
6: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
4: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska.
0: Sport.
4: Český reprezentant Pavel Šulc dnes nenastoupí v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě. Záložník francouzského Lyonu kvůli zranění kolena chybí v nominaci, přesto zůstává žádaným hráčem na přestupovém trhu. Trenér Fonseca po příletu do Česka nevyloučil ani Šulcův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Šulce zájem anglický klub Leeds United z Premier League.
0: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky, teploty 36 až 39, na horách 31 až 34 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na trojce, vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 mezi 143. a 140. kilometrem u svaté Kateřiny ve směru na Plzeň dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je uzavřen.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Úterý 4. srpna 2026, na hodinách aktuálně 5 minut po 7 hodině, přejeme vám příjemné ráno. Milujete fotbal a chcete si prohlédnout zázemí jednoho z nejúspěšnějších klubů posledních let, Viktorie Plzeň? Pak právě pro vás jsou připravené prohlídky stadionu ve Štruncových sadech. Uvidíte VIP prostory, mediální středisko nebo třeba klubový archiv. Jak se na stadion dostat, to vám povíme za pár minut.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Co je to próza? Takovou otázku dostanou za chviličku děti v rubrice Ahoj rádio. Kdo zná dobře naši Rózu, ví, že četla vždy jen prózu. Žádné verše, žádné rýmy, dejte pokoj, nechybí mi. Teď prožívá velkou lásku, našla muže z nejlepších, hltá každou jeho hlásku, když k ní mluví ve verších. Do ústraní přešla próza, její význam zaniká, poezí žije Róza, klofla totiž básníka.

0: Co je to próza?
1: Nějaká nemoc?
2: Hudební nástroj?
3: Nějaký lék?
4: Nějaká část těla třeba?
5: Třeba jméno nějakého státu.
6: Nebo nějaký by to mohl být obchod.
7: Nějaký jméno prezidenta.
8: Já bych řekl nemoc.
9: Kytka?
10: Je to báseň, to napsaná v odstavcích.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám hezké ráno na hodinách aktuálně 7:45.
1: Počasí.
0: A už se k nám připojuje meteorolog Ivo Bohman, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobré ráno, máme na obloze většinou skoro jasno, sem tam postupuje v menších houfech nějaká kupovitá oblačnost, nepříliš výrazná a rychle se posunující v těch opravdu nepravidelných útvarech od západu k východu nebo k severovýchodu. Teploty momentálně mezi 16 a 20 stupni Celsia.
0: Jaké houfy přijdou přes den a co nás čeká na teploměru?
2: Tak odpoledne přijdou trošku větší houfy, zpočátku tedy ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, protože se bude vytvářet výraznější kupovitá oblačnost, lokálně se v podvečer vyskytnou přehánky nebo bouřky. Na teploměru bude veselo dnes, 36 až 39 stupňů v odpoledních maximech, na horách do 34 nebo dokonce 35 stupňů. No a vítr ten nebude většinu času dělat nic, bude slabý, proměnlivý, v přeháňkách a bouřkách se probere a přechodně zesílí.
0: Dodává Ivo Bohman, se kterým si popovídáme i v příští hodině a budeme mluvit také o zítřku. Těšíme se na slyšenou.
2: Zatím díky, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 20 minut. Zažít fotbalový stadion plzeňské Viktorie jinak než při běžném zápase. Právě to nabízí nové komentované prohlídky areálu ve Štruncových sadech. Společně je připravili klub Viktorie Plzeň a městská organizace Plzeň Turismus. Co všechno návštěvníci Dusan Arény uvidí, to teď probereme s mluvčím klubu Václavem Hanzlíkem. Přeji vám hezké ráno.
1: Krásné ráno, dobrý den.
0: No a na začátek mě zajímá, proč jste se vůbec rozhodli zázemí plzeňské Viktorky zpřístupnit návštěvníkům. Máte třeba inspiraci z jiných měst?
1: Tak my jsme dlouhodobě zaznamenávali velký zájem fanoušků, kteří se ptali, jestli by náš stadion mohli navštívit i mimo zápasy a podívat se do jeho útrob. Takže ten zájem byl dlouhodobý a my jsme ve spolupráci s městem Plzeň jsme se rozhodli, že fanouškům vyjdeme vstříc a právě třeba i po vzoru velkých světových arén nebo velkých evropských stadionů jsme se rozhodli právě komentované prohlídky nabídnout.
0: Samozřejmě, že viktoriáni na stadionu ve Štruncových sadech nejen hrají zápasy, ale pochopitelně taky trénují. Jak složité bylo všechno tohleto dohromady skloubit?
1: Tohle je možná ten největší zádrhel, protože když se podíváte na velké arény, ať už v Mnichově, v Barceloně, v Madridu, tak ty týmy tam přes týden vůbec nejsou. Jo? Jsou v tréninkovém areálu a na ten hlavní stadion přijíždí až v den zápasu. U nás tomu tak není. Naši hráči jsou každý den na hlavním stadionu, mají tam veškeré zázemí. To znamená, ve chvíli, kdy hráči jsou na stadionu, tak úplně nejde opravdu dělat prohlídky a vodit tam stovky návštěvníků. Takže tohle jsme potřebovali vymyslet ten mechanismus a ten režim toho stadionu a nakonec to dopadlo tak, že prohlídky nebo komentované prohlídky budou vždycky v den, kdy Viktoria Plzeň hraje zápas venku na hřišti soupeře, jo, tak aby ten stadion byl prázdný a my jsme ty návštěvníky mohli provést, protože opravdu je nutné sladit režim týmu, zaměstnanců a všech lidí, aby se to mohlo uskutečnit.
0: Taková otázka do pranice, co kdybyste návštěvníky nechali trénovat?
1: Tak, ne, jak samozřejmě dneska, když si vezmete všechny ty profesionální týmy, tak ten režim je velmi, velmi přísný, víceméně jsou tam od rána do nějakého pozdního odpoledne. Takže tam je důležité opravdu, aby ten stadion byl prázdný, aby jsme mohli vzít i na místa, která jsou běžně nepřístupná.
0: Je mi to jasné, teď už pojďme konečně k tomu, co všechno návštěvníkům vlastně ukážete.
1: Tak ten okruh je přibližně 90-minutový, to znamená hodinu a půl přímo na stadionu. Vezmeme je do vlastně klubového muzea, což jsou prostory trofy VIP, kde máme vystavené veškeré cenné trofeje, artefakty, jak z evropských, tak domácích ligových zápasů, takže mistrovský pohár, dresy soupeřů z Ligy mistrů a říkám spoustu artefaktů, takže tam se začne. Půjdeme v okruh, zavedeme například do šatny hostů, kde jsou vystaveny dresy týmů, které v Dusan Aréně v posledních letech hrály. Vyzkouší si místo přímo v tiskové místnosti, kde sedí hlavní trenér a hráči během tiskových konferencí, tam se můžou i vyfotit. Vezmeme do klubového archivu, opět místo plné cenných artefaktů, do videomístnosti, kde hráči absolvují videoporady. A samozřejmě to nejatraktivnější budou přímo na trávníku nebo trávníku Dusan Areny, ono je zakázané na něj samozřejmě šlapat, takže u trávníku Dusan Areny budou si moct sednout na lavičku náhradníků, takže myslím si, že 90 minut nabitých informací a zajímavých míst.
0: Říkám si, že je to vlastně symbolické, 90 minut to jsou dva poločasy, předpokládám, že přes časy neplánujete.
1: Já si myslím, že my máme denně naplánované 4 prohlídky, které na sebe navazují, aby ti průvodci, aby všechno stíhali. Máme skvělé průvodce připravené, takže to bude tak akorát dáte 2 poločasy a...
0: A konec. Ještě mě zajímá, jak moc je pravděpodobné, že lidé potkají i nějakou známou fotbalovou tvář.
1: Tak tím, že jak jsem říkal na začátku, my ty prohlídky budeme dělat v den, kdy A tým je opravdu u soupeře na venkovním zápase, takže pravděpodobně ne, ale samozřejmě občas se stane, že někdo zraněný zůstává doma, má nějaký program na stadionu, takže vyloučit to nelze, ale nebude to tak často. Ale je možné, že někdy uděláme nějaké překvapení pro fanoušky s nějakou třeba klubovou legendou, která se může na té prohlídce objevit. A teď nebudu prozrazovat jméno, ale jedna z klubových legend by dokonce měla zájem dělat průvodce, takže teďka jednáme. To by bylo takový překvapení.
0: No a na závěr jsem si nechal takové ryze praktické informace, jak se na tu prohlídku objednat a jak to vlastně všechno probíhá.
1: Tak my vždycky, když víme, nebo máme potvrzené ty termíny venkovních zápasů, tak fanoušky budeme informovat. Vstupenky si můžou koupit na plzeňské vstupence, to znamená online, případně ve Victoria Shopu nebo na centrech Plzeň Turismus. To jsou ta místa. My teďka máme vypsané, jestli se nepletu, máme vypsané dva termíny, to znamená sobota 8. srpna a následně středa 23. srpna. Jsou zatím termíny ligových zápasů venku a je možné, že teďka Viktorka vstoupí ještě do pohárové Evropy a ve chvíli, kdy bude opravdu v zahraničí, tak možná přidáme ještě další dva v týdnu, tuším 19-20 srpen.
0: No a na závěr to už budete jenom pod čarou, zpřístupnil byste i kancelář tiskového mluvčího klubu?
1: No v tuhle chvíli na začátku sezony úplně ne, protože tam není úplně uklizeno, říkám, ten stand sezony je hektický, my tam máme vlastně fotostudio zároveň u mé kanceláře, takže teď to není úplně přístupné, bych řekl.
0: Dodává Václav Hanzlík, který se ozval z Viktorie Plzeň a my za to děkujeme. Přejeme vše dobré, naschledanou.
1: Hezký den, naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Meteorologové varují před extrémní zátěží z tepla a taky před rizikem vzniku požárů. Teploty se dnes můžou vyšplhat až ke 39 stupňům Celsia. Opatrní by měly být hlavně děti, seniori a nemocní, kteří by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Situaci navíc zhoršují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Povodí Vltavy začalo odpouštět víc vody z přehradních nádrží do řeky Úhlavy. Chce tak předejít tomu, aby nízký průtok způsobený suchem ohrozil plynulou výrobu pitné vody na úpravně vodárny Plzeň na Homolce, odkud je zásobováno zhruba 250 tisíc obyvatel, uvedl hlavní dispečer Povodí Vltavy závod Berounka Petr Vicenda. Město Horšovský Týn připravuje pozemky pro rozvoj bydlení. Vedení města v současnosti projektuje čtvrtou etapu v Lidické ulici a další parcely v lokalitě bývalé Bažantnice, uvedl starosta Josef Holeček z ODS. Státní památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách zatím vyšší návštěvnost než loni. Celoroční návštěvnost je ale nižší. Od začátku sezony do konce července klesla oproti loňskému roku o necelých 5%. Podle správců památek za to může červnové tropické počasí. V červenci ale návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji stoupla a je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Český reprezentant Pavel Šulc dnes nenastoupí v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Spartě. Záložník francouzského Lyonu kvůli zranění kolena chybí v nominaci. A dnešní počasí. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách 31 až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 94. kilometru u Nýřan ve směru na Plzeň překáží na vozovce paleta. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Novou lávku na Vícov, novou lesní stezku na Klatovské hůrce a staré, ale dobré skalní vyhlídky na Demží u Svojšína. To všechno probereme v rubrice O čem se píše, a to už za chviličku. Ještě předtím ale necháme zpívat Petra Kotvalda a také Petra Jandu s kapelou Olympic. Na hodinách máme 3 minuty po půl osmé.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: V nejbližších týdnech má být osazena nová lávka na Vícov, informují o tom srpnové Přeštěcké noviny. Lávka pro pěší přes řeku Úhlavu bude umístěna v blízké lokalitě kostelíka svatého Ambrože. Náklady přesáhnou 7 milionů korun, část by měla být vyplacena v rámci unijních dotací. Více než polovinu uhradí město Přeštice ze svého rozpočtu. Lávku určitě uvítají účastníci tradiční vícovské pouti, využívána může být i pro každodenní procházky a pěší turistiku. Objevte novinky na Klatovské hůrce, vyzývá klatovský zpravodaj.

0: Velmi teplo a lokálně bouřky, tak vidí plzeňští meteorologové dnešní den.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky a nejvyšší denní teploty budou opět vysoko, tentokrát mezi 36 a 39 stupňů Celsia. Na horách by mělo být do 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: léta se na nás usmívá. A co si budeme říkat, ty úsměvy jsou velmi hřejivé. Plzeň se v letních měsících opět proměnila v jedno velké kino. Ještě než podzimní ulice zaplní delegace filmového festivalu Finále Plzeň, ožívá západočeská metropole až do 5. září sérií projekcí pod hlavičkou plzeňských filmových večerů. Akce, která se stala neodmyslitelnou součástí plzeňského kulturního léta, sází na unikátní spojení kvalitních filmů a netradičních lokací. Právě teď můžete získat 2 vstupenky na libovolnou projekci podle vašeho výběru, tak neváhejte dlouho a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. A už se ptám na to, kde najdete kompletní program letošních plzeňských filmových večerů. Buď na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz nebo na stránkách festivalfinale.cz anebo finálováplzeň.com. Tak stačíte se tam podívat ještě než zavoláte. Linka do studia 221 554 222. Jak podotýkám, tentokrát od nás můžete získat 2 volné vstupenky na libovolnou projekci ze zmíněných filmových večerů z Finále Plzeň. Zdravím vás, přeju hezké ráno, koho tam máme?
1: Dobrý den, tady je Helena z Plzně.
0: Paní Heleno, zdravím vás. Stačila jste se podívat rychle na webové stránky nebo budete typovat?
1: Nedívala jsem se, ale já bych si typovala, že je to Bčko.
0: Bčko, festivalfinale.cz.
1: Ano, ano.
0: Jste tam? Jaké počasí si přejete na projekci?
1: No, tak aby bylo hezký, slunečno a nepršelo.
0: Ideálně tak 20 stupňů, nemuselo být 39, je to tak, a nepršet.
1: Přesně.
0: Tak ať přesně vám to vyjde a ať máte samozřejmě i jako dobrou ruku při tom výběru samotném, protože na výběr těch zajímavých filmů, které se letos v rámci filmových večerů s finále v Plzeň promítají, je velká řada, tak na který půjdete, to už necháváme čistě na vás. Ať je to hezký zážitek, gratuluju, nashledanou.
1: Děkuji moc a přeji hezký den. Mějte se, nashledanou.
0: My vám ho také přejeme a přežijte ho ve zdraví.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Vodohospodáři zvýšili průtok v řece Úhlavě. V Plzeňském kraji se hledají adepti na cenu křesadlo. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Pěkné úterý u zpráv přeje Petra Broučková. Povodí Vltavy začalo odpouštět víc vody z přehradních nádrží do řeky Úhlavy. Chce tak předejít tomu, aby nízký průtok způsobený suchem ohrozil plynulou výrobu pitné vody na úpravně vodárny Plzeň na Homolce. Pokračuje hlavní dispečer Povodí Vltavy závod Berounka Petr Vicenda.
4: Přehradní nádrže plní v tuto chvíli své hlavní účely, to je zajištění veškerých odběrů. Na žádost společnosti Vodárna Plzeň Povodí Vltavy zahájilo takzvané intervenční nadlepšování průtoku v řece Úhlavy, tak aby mohl být bez omezení realizován odběr vody v Plzni na Homolce, odkud je zásobováno přibližně 250 tisíc obyvatel.
2: V Plzeňském kraji se opět hledají adepti na cenu křesadlo. Tu vyhlašuje dobrovolnická regionální agentura a nominace je možné zasílat do konce září. Cílem je najít dobrovolníka, který svými aktivitami pomáhá lidem nebo svému okolí. Podmínkou je, aby působil v Plzeňském kraji. Součástí nominace je i stručný popis činnosti a zdůvodnění, proč si dotyčný ocenění zaslouží. Smyslem ocenění křesadlo je vyjádřit uznání dobrovolníkům a případně motivovat další zájemce. Ceny se budou předávat 11. listopadu v kulturním domě Šeříkovka v Plzni. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
5: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
2: Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. V Ceutě podle tamního starosty zůstává až 5 tisíc lidí. Tamní imigrantské centrum je plné a mnoho lidí zůstává bez zajištění základních potřeb. Sport. Hokejisté Plzně vyjeli měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů poprvé na led. Na prvním společném tréninku nechyběly ani tři kanadské posily, obránci Robertson a McPherson a útočník Katič. Na svoji druhou sezonu v adresu Škody se chystá útočník Michal Teplý.
6: Jsme se těšili, bylo to dlouhý. Každé začátky jsou že samozřejmě těžký a led není úplně dobrý, ale to k tomu patří, ale už jsme se těšili a už to konečně začalo a myslím si, že každý tím tréninkem se budeme zlepšovat a cítit se víc sebevědomí na tom ledě. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39, na horách 31 až 34 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na trojce. Vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 43. kilometru u Zbirohu ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po Petře Broučkové to u nás vezmou Martin Maxa, Michal Tučný a Queen v rámci hudebního programu Dobrého rána. No a víte, kde u nás najde ten nejvyšší vodopád? Odpověď nabídne už za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Hezké úterý.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: A co má být, tak jsem to já.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 36 a 39 stupňů Celsia, na horách tam by mělo být do 34 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Dobrá reklama i nová expozice. I tím si na zámku Červené Poříčí na Klatovsku vysvětlují letošní výtečnou červencovou návštěvnost. A spokojeni jsou i na zámku Kozel u Plzně. Za chvilku řekneme víc. 8 hodin 16 minut.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Třeba v Plzeňském kraji hrady a zámky navštívilo od začátku sezóny o necelých 5% méně lidí než v loni. Během letních prázdnin se ale jim zájem zvýšil a první prázdninový měsíc je tak nejúspěšnější za poslední 3 roky. Vůbec největší nárůst zaznamenali v červenci na zámku Kozel u Plzně.
1: Právě jsme vstoupili do Valdštejnského divadla. Představuje návštěvníkům průvodkyně Lucie Pšeničková. Divadlo je takovým oblíbeným místem našich návštěvníků a i spousta těch, kteří se k nám vracejí po více než 30 letech, mají divadlo právě jako jednu z mála vzpomínek na náš zámek.
2: Letos se divadlo na zámku Kozel prohlédlo necelých 9 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 4 tisíce méně než v loni.
3: Návštěvnost máme o něco nižší než loni. Samozřejmě na návštěvnost má vliv i počasí, takže první horké dny, které udeřily během června, tak nám návštěvnost trochu snížily.
2: Hodnotí letošní návštěvnost kastelánka zámku Kozel Věra Polanová.
3: Ale vzhledem vlastně k té zvýšené nabídce prohlídek převážně kostýmovaných a pro děti, tak za ten červenec nám návštěvnost stoupá.
2: Kdo chodí nejčastěji?
3: Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, popřípadě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
2: Co tady u vás budí největší zájem?
3: Já bych řekla, že to jsou kostýmované prohlídky, dětské prohlídky a ty určitě vedou prim. Ty jsou opravdu pravidelně vyprodáváně. Pak náš rozsáhlý park a nabídka dalších kulturních aktivit. Máme ještě připraveno několik akcí na srpen, takže doufáme, že i to nám pomůže.
2: Víc návštěvníků než v loni přišlo třeba na zámek Červené Poříčí, kde kastelána dělá Marcel Čermák.
4: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě ve veřejném prostoru a nebo na sociálních sítích. Důvodem ale může být i prohlídková trasa v předzámčí zámku Červené Poříčí, která představuje dopravní prostředky nebo třeba cesty za lovem do cizokrajných afrických zemí a nebo do Orientu.
2: Že v červenci se návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji zvýšila, potvrzuje za Národní památkový ústav Markéta Slabová.
5: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti. Hlavní turistická sezóna tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku ale rozhodne především srpen.
2: A tou hlavní akcí na památkách bude tradiční hradozámecká noc 22. srpna. Z Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zhruba 65 požárů ve volné přírodě evidují za poslední týden hasiči Plzeňského kraje, uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar s tím, že stále častější příčinou požárů je lidská nedbalost. Hasiči proto apelují na všechny obyvatele i návštěvníky kraje, aby byli maximálně ohleduplní a dodržovali nastavená pravidla a v přírodě nepoužívali žádný otevřený oheň. I malá jiskra či nedopalek cigarety může ve vyprahlé krajině způsobit rozsáhlý požár. Kralovice na severním Plzeňsku začaly s rozsáhlou opravou jednoho ze svých bytových domů. Dělníci na budově zateplují fasádu, od čehož si radnice slibuje výrazné úspory za energie i lepší vzhled celého objektu. Rekonstrukce by měla skončit nejpozději příští rok na jaře, uvedl nezávislý starosta Kralovic Karel Popel. Město Plzeň upraví křižovatku silnice Dobřanská a Univerzitní u Darebáka. V posledních letech tam stoupla intenzita dopravy a docházelo ke tvoření kolon. Nově bude proto křižovatka řízená semafory s předností pro městskou hromadnou dopravu. Budou tam také přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty ve všech směrech, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN. Stavební práce mají být hotové do konce roku. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů. České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartůňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siniaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rachimovovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. A ještě počasí, zpočátku čekejte skoro jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 31 až 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: U obce Vráž na Klatovsku na silnici 22 od Nové Výsky leží na vozovce lopata, překáží provozu. Projíždějte s maximální opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak do němčiny převést jméno Rumburak? Za chvilku od režiséra Václava Vorlíčka uslyšíte o překladateli, který přišel s nečekaným řešením. Počkejte si na dnešní střípek z rozhlasového archivu.

svátek Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl,

0: 8 hodin skoro 40 minut. Když převádíte do zahraniční verze televizní seriál, nesmíte nic ponechat náhodě. Své o tom věděl režisér Václav Vorlíček, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o pohádkovém Rumborakovi.
1: Když jsme byli vyzváni, respektive přijel za námi z Kolína nad Rýnem, což byla největší televize německá, nějaký pán, který se představil jako Gerd Winterfering, a říkal, pánové, s Macourkem jsme byli teda dva, s mým spoluautorem, nebo autorem, já byl ten spoluautor, ale pak zase režisér. No tak jsem říkal, víte, já bych od vás něco chtěl, já všechny vaše filmy znám, který jste natočili, vy děláte hodně, hodně s humorem a s fantazií, a já bych od vás něco jako Dívka na koštěti a Popelka, Jak utopit doktora Mráčka. Já bych od vás chtěl 13 dílů, ale každý díl, aby měl 28,5 minuty. My jsme říkali, prosím vás, a proč 28,5 minuty? On říkal, no my máme vysílací čas pro mládež 30 minut a já potřebuju 1,5 minuty.

0: poměrně dost překládání, pak jsem si musel samozřejmě vypomáhat slovníkem. Macourek říkal, že to nejde, do dvou do rána překládáš, a já tě tady potřebuju, vymýšlíme to spolu, tak musíš při tom všem bejt. No tak jsme vzali inzerát, ozval se nám penzionovaný profesor němčiny, gymnaziální profesor němčiny, a tomu jsme zadali další díly. Zavolal, že už má teda díl hotovej, tak abych si proto přišel. Tak jsem proto přišel a večer si tak říkám, já to scénu zkontroluju, listuju v tom. V české verzi bylo napsáno, na okno usedne krkavec, promění se do rumburaka a vstoupí do místnosti. Ta scéna samozřejmě je v seriálu. A já tam čtu v tom překladu. Na okno přiletí krkavec, promění se do obyvatele města Rumburg a vstoupí do místnosti. Jak říkáme Brňák, Plzeňák, tak on říká Rumburák. No tak, to bude člověk z Rumburka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: počasí.
1: Meteorolog Ivo Bauman, přeji vám dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
1: Co nám dělá počasí?
2: Tak teploty nám rostou, momentálně už mnohde přes 25 stupňů Celsia, na obloze stále stejný stav, postupující cáry oblačnosti, kupovité,

0: Momentálně nejčastěji skoro jasno, místy polojasno.
1: Každopádně ještě se tam dá žít, takže to bude horší.
0: Rozhodně to samozřejmě bude horší, skoro jasno až polojasno v příštích hodinách, odpoledne už místy oblačno, vzhledem k vývoji kupovité oblačnosti. Později odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty ty vyrostou až na neskutečných 36 až 39 stupňů, říkám neskutečných, ale už si letos skoro zvykáme, že ano. Na horách to může být do 34 stupňů. Vítr obecně jen slabý, proměnlivý v přehánkách a bouřkách, hlavně tedy na jejich čele přechodně zesílí. Očekáváme velmi silnou zátěž teplem, to je hlavní věc, co se týká výstrahy. Také bouřky mohou být lokálně velmi silné.
1: Pokud dneska všichni neroztečeme, co nás čeká zítra?
0: Tak v noci ráno, dopoledne skoro jasno až polojasno, přechodně během noci z přizvětšené oblačnosti jen výjimečné přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké na noční hodnoty 21 až 18 stupňů, tedy sem tam se může vyskytnout i ona tropická noc, kdy teplota pod 20 neklesne. Vítr v noci slabý, proměnlivý, případně alespoň přechodně vůbec žádný, čili klidno. Během zítřka nadále velmi teplo, přehánky, bouřky, převažovat bude polojasná až oblačná obloha a hlavně odpoledne a večer se budou vytvářet tedy ty zmiňované přehánky a bouřky. Teploty zítra zhruba o 3 stupně, o 2 stupně nižší, od 33 do 37 stupňů, na horách kolem 30. Během dne už bude vítr citelnější, západní až severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu, opět se silnými nárazy během bouřek.
1: Už jenom děkujeme a přežijte to dneska ve zdraví. Naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že nejvýše položená synagoga v Česku stojí v Hartmanicích u Sušice? Byla otevřena v roce 1884. V roce 1938 nacisté synagogu uzavřeli a přeměnili ji na truhlářskou dílnu. Celý štít nad hlavním průčelím byl stržen a bylo provedeno mnoho dalších necitlivých úprav. Postupná devastace pokračovala i po válce. Krom jiného sloužila i armádě jako sklad pneumatik. Stavba byla v 80. letech určena ke zboření. Naštěstí se to nestalo a po několika desítkách let, v roce 2006, byla synagoga v Hartmanicích znovu otevřena.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Z té 50. výročí knihovny města Plzně připomíná nově výstava v Kopeckého sadech. U Otavy v Sušici letos vyhlásili boj s invazivní netýkavkou žláznatou. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Hezké úterní dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. Před 150 lety vznikla v Plzni první veřejná knihovna. Výročí teď připomíná nová pouliční výstava v Kopeckého sadech, která mapuje historii knihovny od roku 1876 po současnost. Návštěvníci si na panelech můžou prohlédnout historické fotografie, dokumenty i vývoj knihovnictví v čase. Pokračuje autorka výstavy Lenka Kotroušová z knihovny města Plzně.
2: Výstava připomíná, jak se během 150 let proměnila role veřejné knihovny a forma jejich služeb. Zároveň chceme ukázat její dnešní podobu, kdy už zdaleka není jen místem pro půjčování knih, ale je otevřeným prostorem pro vzdělávání, kulturní aktivity i každodenní setkávání.
1: Boj s invazivní netýkavkou žláznatou na Sušicku nepolevuje. Rostlina se nekontrolovatelně šíří na březích řeky Otavy. Pomoci by mohl projekt Netykám si s netýkavkou. Letos dobrovolníci vytrhávají tuto rostlinu na zhruba 15 kilometrech. Podle manažerky projektu Dagmar Jíchové se sem budou vracet i v následujících letech.
3: Je to běh na dlouhou trať a cílem projektu bylo ten problém otevřít a říct, všimejte si toho, je to tady a přidejte se k nám třeba v těch dalších letech, protože jsme připraveni na to, že nás to čeká teďka ještě po mnoho let, než se nám povede aspoň trošku omezit ten výskyt, který kolem Otavy není úplně malý. Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes ve 21 hodin našeho času proti Německu.
0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky, teploty 36 až 39 na horách, 31 až 34 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na trojce, vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: U obce Vráž na Klatovsku na silnici 22 od Nové Výsky leží na vozovce lopata, překáží provozu, projíždějte s maximální opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Naše další úterní zprávy skončily 9:04 a už chystáme další zajímavé informace. Kvůli léčbě červeným světlem, která je v posledních letech hitem sociálních sítí, se ponoříme až do 60. let minulého století. Tam má totiž metoda svoje kořeny. Jestli je účinná, poví v rubrice Zdraví v cajku doktor Miroslav Šuta a bude to už za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Fotobiomodulace. Je to účinná léčebná metoda nebo jenom modní trend, který nás nespasí? O léčbě červeným světlem nám přichází říct Miroslav Šuta. Pane doktor, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já vím, co dělá červené světlo s námi rozhlasáky, hned jsme všichni v pozoru. Jaké účinky se červenému světlu přisuzují při léčení a o jaký typ světla se vlastně v tomto případě jedná?
2: Jedná se o běžnou součást slunečního záření. Červené světlo má poměrně nízkou energii, blízké je infračervené záření, které potom naší kůži jenom ohřívá. Po roce 2000 se červené světlo a léčba tímhle světlem staly velmi populárními. Přibývalo firem, které tvrdili, že jejich zařízení užívající červené světlo vyléčí tu či onu nemoc. Nakonec v roce 2014 jedna z firem tvrdila, že umí vyléčit přes 200 nemocí, včetně takových vážných, jako je hluchota, slepota, rakovina, cukrovka nebo dokonce AIDS. V té chvíli regulátorům došla trpělivost a dosáhli soudního zákazu marketingu a prodeje těchto zařízení. Není tedy potvrzeno, že by červené světlo umělo léčit některou z těch vážných nemocí.
1: Jak vás tak poslouchám, celou dobu si říkám, kde se to všechno vzalo, kde má ta metoda původ?
2: Možná vás to překvapí, ale v Budapešti. V 60. letech minulého století tamní lékař André Mester experimentoval s lasery. Snažil se jich využít pro léčbu rakoviny, chtěl jimi zabíjet rakovinové buňky. Při pokusu na zvířatech zjistil, že skupina, která byla vystavena laseru, u nich se lépe hojila ta rána a rychleji dorůstala srst. Toho inspirovalo a začal zkoušet využití laseru pro mnoho různých nemocí. Založil dokonce speciální centrum pro laserovou terapii. Později po roce 2000 se místo laserů začaly používat takzvané LEDky, čili diody, které emitují červené světlo. Tím se ta metoda zlevnila a dneska si můžete panel s těmi červenými diodami objednat po internetu třeba domů.
1: Předpokládám, že vědce už červené světlo nenechalo chladnými a pustili se do bádání, aby věci přišly na kloub?
2: Je tomu tak. Ukázalo se, že červené světlo proniká jenom do malých hloubek kůže, může způsobit takzvanou vazodilataci, to znamená, že se tam cévy rozšíří, dojde k lepšímu prokrvení. To by mohlo vysvětlovat, proč v některých studiích opravdu došlo ke zlepšení růstu vlasů nebo ke tvorbě kolagenu, která může snížit například velikost a hloubku vrásek. Nicméně u těch dalších účinků jsou ty výsledky nejisté. V některých studiích skutečně došlo k lepšímu hojení rán. Další studie se týkají lepšího spánku nebo sportovního výkonu, ale tam se bohužel ten účinek neprokázal.
1: A z Kanady přišla studená sprcha.
2: Je to tak, odborníci z McGillovy univerzity hodnotili dostupné studie a zjistili, že velká část z nich byla prováděna pouze buď na myších, nebo dokonce jenom na buněčných kulturách. U těch studií, které byly prováděny u lidí, tak mnohdy některý z těch autorů měl konflikt zájmu, to znamená podnikal s tím červeným světlem. V takovém případě jsou odborníci k výsledkům spíše skeptičtí.
1: A co si tedy z toho všeho vzít? Jak k léčbě červeným světlem přistoupit?
2: Já bych léčbu červeným světlem posuzoval asi jako kosmetiku. Chcete-li uvěřit, že vám červené světlo zlepší kvalitu kůže, odstraní vrásky nebo vám obohatí váš vlasový porost, můžete to zkusit, ale určitě bych červeným světlem alespoň zatím neléčil žádnou z vážných nemocí.
1: Nám teď červené světlo zasíná, ještě předtím se loučím s Miroslavem Šutou. Naslyšenou?
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska jsme pro vás vybrali ukázku z povídky Šimka a Grossmana Můj první mejdan. Čte Miloslav Šimek.
2: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabydou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ještě ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení a váhu. Ale když jsme končili 9., naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou. Kolik dáš na chlast? Dal jsem 2 koruny a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se maminka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmím mluvit a proto jsem zavtipkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je skutečně platil.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Rádio vašeho kraje a Céline Dion minutku před 9:30. Boj s invazní netýkavkou žláznatou na Sušicku nepolevuje. Rostlina se nekontrolovaně šíří na březích řeky Otavy. Pomoci by mohl projekt Netýkám si s netýkavkou. Víc o něm za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Šafaříkových sadech v Plzni se koná festival Inspiral Garden. Na programu festivalu jsou vedle hudby i různé debaty. Festival potrvá do soboty 8. srpna. Blovické vycházky vás zavedou na místa z pamětí, a to na místa spojená s židovským obyvatelstvem. Začátek procházky je na zámku Hradiště v Blovicích v 17 hodin. V letních měsících jsou poblíž vnějších hradeb Švihova k vidění dravci sokolníka Václava Šporera. Od úterý do neděle je sokolnický areál otevřen od 10 do 17 hodin. Na hradě Kašperk vystoupí spolek Kašpar s představením Slovácko sa nesúdí. Představení začne v 21 hodin. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. No a Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas, ať už si vyberete cokoliv. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Možná, že jste si ji už všimli u břehů řek a potoků. Vzrostlá květina s množstvím růžových květů. Netýkavka žláznatá. Vcelku dekorativní, ale především nepůvodní a invazní. Vytlačuje původní rostliny, přetahuje jim opylovače a zhoršuje stabilitu břehů. Třeba v Sušici už si pro sebe postupně zabírá břehy řeky Otavy i dalších toků. Dobrovolnický projekt Netýkám si s netýkavkou by to ale měl změnit. I když jednoduché ani rychlé řešení to rozhodně nebude.
1: Kytku vezmu a pokusím se vytrhnout z kořeny. Tak tohle ten zvuk, to jsme ji přetrhli, to znamená, že kořen nám zůstal v zemi, což aspoň omezí ten květ, ale je třeba u toho kořené to nějak zlikvidovat.
2: Tak a to už s jedním ze spoluautorů projektu Netýkám se s netýkavkou, Františkem Švalchem, procházíme u břehu Otavy.
1: Jo, ale i ta manipulace s ní opatrně, třeba když budete teda u řeky, aby ty tobolky nepadaly do vody, protože oni se vyživí a dozrajou.
2: Má takové vcelku hezké fialové kvítky.
1: Ona na první pohled vypadá moc pěkně, dokud není taková vzrostlá, že to je megakytka, tak to vypadá skoro jako orchidej. Ale vzhledem k tomu, že není ve svém původním prostředí, tak tady se rozpíná neskutečným způsobem a jak způsobuje potom tu erozi břehu a další negativní vlivy, co má. A je to jednoletá rostlina, která dorůstá skoro 3 metrů a její tobolky, jak už má v názvu, je to netýkavka, takže když se zafouká nebo na ní sedne hmyz, pták, tak to vystřílí až do 7 metrů. Takže takhle ona se šíří, ale když skočí do vody, tak vlastně je to šíření. Nějak po proudu je to prostě neomezené.
2: No a teď tedy, co s ní?
1: Ta kytka v tomhletom období již má tyto bolky, to znamená, pokud by k ní někdo přišel, dotknul se jí a střílela, tak už se jí nedotýkat, protože to je kontraproduktivní. V případě, že ještě nestřílí, tak tu kytku vytrhnout, pokud možno s kořenem, kořen odstranit a dát jí na suché místo.
2: A tady v okolí Sušice je několik odkládacích boxů, kam lidé můžou tu vytrženou netýkavku dávat.
3: Ty boxy najdeme v Sušici na 3 místech zatím a jeden je v Dobršíně, kde vlastně ten letošní projekt končil.
2: To už dodává manažerka projektu Dagmar Jíchová. Letos dobrovolníci vytrhávají netýkavku u řeky na zhruba 15 kilometrech a budou se sem vracet.
3: Jsme připraveni na to, že nás to čeká teďka ještě po mnoho let, než se nám povede aspoň trošku omezit ten výskyt, který kolem Otavy není úplně malý.
2: Podrobnosti o celém projektu Netýkám si s netýkavkou jsou třeba na webu Destinace Sušicko. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Za 5 minut bude 9:45 a ve 9:45 začíná zámecké léto. Přejeme vám stále krásné úterní dopoledne a příjemný poslech.

0: Liberecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek. Nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí v Žďárských vrších, v katastru obce Svratouch, v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila

0: o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
1: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
0: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
1: Což byl jeden z majitelů zámku.
0: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
1: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
0: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
1: Tomuto pokoji se říká zlatý.
0: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
1: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
0: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
1: A pochopitelně porcelán.
0: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
1: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
0: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni. Mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie, přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě vy jste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek
1: přišla,
0: můžete být...
1: Přišla služební SMS, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45 tedy opět se rozezní znělka Zámeckého léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V noci na dnešek byla tropická noc. Plzeňská křižovatka u Darebáka bude bezpečnější. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne oblačnosti přibude, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Město Plzeň upraví křižovatku silnice Dobřanská a Univerzitní u Darebáka. V posledních letech tam stoupla intenzita dopravy a docházelo k vytváření kolon. Nově bude proto křižovatka řízená semafory s předností pro městskou hromadnou dopravu. Budou tam taky přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty ve všech směrech, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z Hnutí STAN.
2: Pro cyklisty tady dojde ještě k jedné žádané změně. Od změněné křižovatky u Darebáka dál směrem na Borská pole podél areálu Západočeské univerzity bude postavena nová oddělená smíšená stezka pro pěší a pro cyklisty, takže cyklisté už budou tudy projíždět bez kontaktu s auty.
0: Státní památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách zatím vyšší návštěvnost než loni. Celoroční návštěvnost je ale nižší. Od začátku sezóny do konce července klesla oproti loňskému roku o necelých 5%. Podle správců památek za to může červnové tropické počasí. V červenci ale návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji stoupla a je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Víc návštěvníků než v loni přišlo i na zámek Červené Poříčí na Klatovsku, říká kastelán Marcel Čermák.
3: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě. Důvodem ale může být i prohlídková trasa v předzámčí zámku Červené Poříčí, která představuje dopravní prostředky nebo třeba cesty za lovem do cizokrajných afrických zemí a nebo do Orientu. Sport.
0: Tenista Vít Kopřiva postoupil do druhého kola turnaje Masters Montrealu. Domácího Kanaďana Galarnoa porazil 2-0 na sety. Druhé kolo čeká Kopřivu dnes večer našeho času v českém derby, nastoupí proti Jiřímu Lehečkovi. Druhé kolo na turnaji v Torontu dnes čeká také Sáru Bejlek a Kateřinu Siniakovou. Bejlek bude hrát proti Polce Švjontekové a Siniaková proti Rachimovové z Uzbekistánu.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39, na horách 31 až 34 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby předpověď na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na hlavním průtahu Třemošnou před kruhovým objezdem bourala 4 osobní auta. Projíždějte opatrně. A ve Stříbře v ulici Revoluční počítejte s uzavírkou z důvodu konání policejního cvičení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V aktuálních zprávách si zahrajeme Ilonu Čákovou a také skupinu Pet Shop Boys a pak už vás čeká rozhlasové setkání se 2 novými držiteli titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Dneska vám představíme dva nové držitele titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Za rok 2025 získala toto ocenění krajkářka paní Helena Šrámková, je s námi ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Také pan Gabriel Hájek, brusič skla, i vás vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a spolu s námi je ve studiu také Zdeněk Valenta z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
0: Začněme úplně od začátku, třeba tím, odkud pocházíte, paní Šrámková, odkud jste?
1: Já jsem z Kladropu Stříbra.
0: A pan Šrámek? Pan Šrámek je odkud?
3: Hájek,
0: to bude problém. Plné studio a několik příjmení. Pane Hájku, odkud vy jste? Omlouvám se.
2: Úplně v pohodě. Já jsem ze Slovenska, tam jsem se narodil ve městě Modra a tom 55. roce jsme se přestěhovali na Šumavu, takže pak už jsem pokračoval jenom tady na Šumavě v Čechách.
0: Takže od 50. let jste v Čechách. Jak jste se dostali k tomu vašemu řemeslu? Pan Hájek určitě mnohem dřív než paní Šrámková, říkám to dobře, kdy jste se začala věnovat krajce?
1: Krajce jsem se začala věnovat zhruba před 10 lety.
0: Takže to je relativně krátká doba. Jak vás to chytlo? Co se stalo? Co byl ten impuls?
1: Já jsem ruční práce milovala celý život, jako háčkování, pletení, šití, to prostě jsem pořád měla rozpletený svetr. No a pak jsem šla do důchodu a potkala jsem známou dívčinu, která se přistěhovala do Stříbra ze Slovenska, která vlastně tuhle tu techniku ovládala.
0: My jsme ještě neřekli, že je to takzvaná frivolitková krajka. Ano. A ta vás to naučila?
1: A ta mě naučila ten základní vlastně vzorek, jenom prostě ty bočka, jak se dělají. No a pak jsem se sama zdokonalovala, až jsem se vypracovala.
0: A hned vás to začalo bavit, hned vás to chytlo, řekla jste si, že to je to, čím se chcete zabývat.
1: To je ono.
0: Já se musím zeptat, co to vlastně je ta frivolitková krajka. Možná, že to někteří posluchači slyší teď úplně poprvé.
1: Určitě to někteří slyší poprvé, je to málo známá technika výroby krajek. Vedle paličkování, háčkování, pletení a tak. Je to k tomu speciální dlouhá jehla, na kterou se nahazují očka z tenké příze a různě se to proplétá, spojuje, až z toho vznikne nějaký vzorek.
0: Ta jehla má také očko, je to podobná jehla jako na šití, jenom je velká, předpokládám.
1: Je to podobná jehla, je méně tupá, nemá tak ostrou špičku, abych se nepopíchala, nepořezala. A je stejně široká i na konci, kde má vlastně to očko. Jo, protože tím, kdyby byla rozšířená, jako je normální jehla, je nahoře, na konci, kde má očko rozšířená, tak by se ta práce celá rozšířila, roztahla. Jo? Ano. Takhle se to utahuje na tu jehlu a tím vlastně je to pořád stejné.
0: Ještě mi řekněte...
1: Má asi 12 cm.
0: Ano, ještě mi řekněte, jaké materiály se na tu frivolitkovou krajku používají?
1: Já používám teda bavlněnou přízi. Dá se použít i umělá, ale ta klouže. To není to tak hezké,
0: není
1: jako
0: to ono.
1: Z té bavlněné příze.
0: A různé barvy?
1: Já používám i různé barvy. Používám perlovku, s tou jsem začínala a teď, čím to dělám déle, tak používám tenčí a tenčí materiál, takže kordonetku 50, jestli posluchači znají, co to je, kordonetku 80, ta ještě tenčí.
0: Ano, některé šikovné švadlenky určitě tohle to budou znát. No a teď se pojďme zeptat na ty začátky i pana Hájka. Pane Hájku, jak vy jste začínal? Vy jste se učil kde přesně? Kde jste se vyučil tomu řemeslu?
2: Řemeslu začínal jsem školou v Novém Boru. No a to bylo na brusiče skla, ale v té škole jsme se naučili dělat i ostatní operace, všechny, které se týkají broušení, ať to byla hranařina. A to se potom po ty léta v různých dekorech, různými způsoby, jak se brousí, tak jsme se vyučili doopravdy a já si myslím, že v těch letech úplně precizně a perfektně.
0: A vy jste se šel učit do nového boru, protože jste byl prostě šikovný kluk od začátku, od těch útlých klukovských let. Vám šly tyhle ty ruční manuální práce?
2: Takhle, když jsme se sem přestěhovali, tak kousek od mého bydliště je sklárna Anín. No takže když skončila základní škola, tak kam nejbližší práce, samozřejmě do sklárny. No akorát tam přišla menší změna, že namísto rovnou do sklárny do Anína na zaučení, na zapracování na brusiče skla, nemuseli do nového boru. No. Mm-hmm. Takže to bylo pěkný pro 14-letýho kluka, šup až na sever Čech. Jo. No ale tak... My jsme byli vždycky takový zkušenější a živější, a takže jsme si to...
0: Užili jste si to. Vzpomínáte na to s láskou?
2: A jo, akorát s tím rozdílem, že my jsme se dostali domů za rok tak třikrát. No. Bylo to asi něco podobného jako potom na vojně.
0: Ještě se vás chci zeptat, jestli jste tu manuální zručnost zdědili po někom. Paní Šrámková, jak vaši rodiče byli manuálně zruční? Máte to po někom?
1: Maminka asi jo, ta taky šila, pletla. Ta mě vlastně naučila háčkovat, naučila vyšívat, plést. Všechno mám od maminky. Ale třeba s můj dědeček, tak ten byl za CK Rakouska vyučený krejčí.
0: Tak to je jasné.
1: Vyučil se na konopišti, na zámku. Ale ještě jsem si vzpomněla, dědeček nebo můj pradědeček, dědeček z maminčiny strany, teda maminky dědeček,
0: ano.
1: Tak to byl kloboučník.
0: No tak to máte v rodě.
1: Takže já mám... Geny asi po nich.
0: To je jednoznačné. No a pane Hájku, vaše geny, zdědil jste tohleto sklářské řemeslo po někom?
2: Řemeslo to, konkrétně ze sklem ne, ale můj tatínek v mladších letech pracoval taky, ale byl jako keramik modranská majolika takhle. Zmalo v modré, já, takže tam přišel právě do styku s tím manuální práci, s tím pracováním tak tam, keramiky.
0: Tak tam taky něco bude v tom vašem rodě.
2: No a bylo určitě, protože jeho tatínek taky tam pracoval. No a v tom muzeu tam byly i některé jejich výrobky.
0: Povídáme si dnes s mistry tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a za chviličku pokračuje.

0: Václav Neckář, Rádio vašeho kraje. Povídáme si dnes o titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Jak už jsem předeslala, je s námi také ve studiu Zdeněk Valenta z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Pane Valento, pojďme chviličku posluchačům povídat o tom samotném titulu. Jaká je historie jeho předávání?
1: Já bych možná začal tím, že ten titul navazuje na aktivity jednak UNESCO, nebo výzva UNESCO, která se jmenuje Žijící lidské poklady. Na základě toho potom na celonárodní úrovni také vznikl vlastně podobný titul. Je to nositel tradice lidových řemesel a z Ministerstva kultury potom zešla iniciativa, aby se to rozšířilo i do jednotlivých regionů. Takže všechny kraje v České republice vlastně vypisují podobný titul. Nějakou shodou došlo k tomu, že se jmenuje mistr tradiční rukodělné výroby a potom je tam ten přídomek toho konkrétního kraje. Jenom bych možná upřesnil, že je to titul určený k ocenění výrobců, kteří ovládají významné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby a současně se významnou měrou podílí na jejich uchování, předávání následovníkům a prezentaci na veřejnosti.
0: A ten titul se uděluje tedy, budu vás trápit, od roku 2000?
1: Od roku 2017.
0: 2017. Vždycky jsou oceňováni ti noví mistři v jakém období? V létě, na začátku léta? Říkám to dobře?
1: Posledních několik let to tak je. Původně jsme je oceňovali vlastně v zimě, aby jsme to stihli v tom daném roce, ano. Protože jak už zaznělo, tak vlastně ti mistři, o kterých se bavíme, byli oceněni za rok 2025, to znamená loňský rok. Ale potom jsme se domluvili s paní ředitelkou Vondráčkovou a už několik let to s obou stranou spokojeností pořádáme v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIO v Plzeň.
0: Ano, já jenom doplním, že paní Vondráčkovou myslíte naší kolegyně Michalu Vondráčkovou, ano. A zároveň ředitelku Mezinárodního plzeňského folklorního festivalu. Pojďme zase na ty dva naše vzácné hosty, kteří ten titul mistr tradiční rukodělné výroby letos získali. Paní Šrámková, frivolitková krajka je velmi krásná. Já vám musím poděkovat, že jsem od vás dostala nádherného anděla. Budu ho mít na památku od vás. Co všechno se touto technikou dá vlastně vyrobit?
2: Já myslím, že se dá vyrobit spousta věcí. Já jsem začínala teda s sněhovýma vločkama na vánoční stromeček. No pak jsem začala dělat i andílky, i zvonečky, záložky do knížek a teď jsem se specializovala spíš na šperky, že dělám i náhrdelníky, náušnice, náramky.
0: Na čem děláte zrovna v těchto dnech? Schválně.
2: Náhrdelníky dělám.
0: Náhrdelníky. No a musím se obrátit i na pana Hájka, co ten všechno už ve svém dlouhém brusičském životě vyrobil. Popište nám nějaké výrobky. Na co všechno se dá brousit?
3: No tak samozřejmě je to jenom do skla. Jo, a to je k tomu zapotřebí spousta, já bych řekl, stovek různých druhů kotoučů, různých tvarů, různé zrnitosti, no a potom i leštidel, takže člověk, který se zabývá takovouhle činností, nejenom klasickým broušením, to už jsem tak jaksi po těch letech opustil, ale spíš už dělám nějaký obrazy, do skla rytý, broušený, rytý, gravírováním, jo, spoustu technik, jo, vlastních taky, na který jsem přišel během těch let. No, takže ty obrazy potom v tom skle, jo, jsou úplně o něčem jinom, než se klasická brusická práce provádí.
0: A jde to do každé sklenice, do každé nádoby, do každého džbánu? Nebo když vezmete do ruky nějakou takovou nádobu, tak si řeknete, tady by to nešlo? A nebo tady naopak už vidím nějakou překrásnou vybroušenou kresbu?
3: No, tak já teď většinou už dělám nějaké hrady, zámky, kostelíky, jo, podle toho přání těch lidí, jo, že si přinesou obrázek, fotku nebo pohlednici a podle toho dělám ty stavby. Jo.
0: Taky si někdy sám ty kresby, předpokládám, navrhnete?
3: Málo kdy, to už jsou potom úplně jiný takový momenty, kdy člověk se pouští do něčeho, co není běžná výroba. Jo? Ty nebyly ani takhle na výstavách, protože některým lidem se to tak nějak nezdá. Ale pokud se má provést a dokonale, jo, přizpůsobit tomu sklu akt těla, tak to je potom šílená práce, protože tam člověk musí i vidět, jak to vypadá ve skutečnosti, ano. A potom podle toho může do toho skla s tím brusivem zajet. Jo.
0: Takže začali jsme u hradu a zámků a končíme popisem vaší práce u ženských aktů.
3: Taky. A i poslední taková práce, která teď byla, tak byl bizon. Jo, no to jsou práce šílený, protože znázorně tam potom tu srst na tom těle a ty rohy a ty oči, nozdry, všechno, aby to bylo přesně všechno na tom správném místě, jak to má být. Jo. Malíři to mají jednoduchý, když se splete, tak to zamázne, udělá znovu do skla, jak jednou se šahne, už je to tam.
0: Když se šahne špatně, tak je to celé, to už nejde. Se to může vyhodit? Dokonce.
3: No,
0: těžko se to opravuje.
3: No, zase záleží na tom, jak ta nádoba skleněná, když to řeknu takhle, je z jak silného skla.
0: Takže, vážení posluchači, do skla se dá vybrousit i bizoní srst, jak jste se právě dozvěděli.
3: Jo.
0: Povídáme si dnes dopoledne s novými držiteli titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Za chviličku ještě pokračujeme.

0: Našimi dnešními dopoledními hosty jsou držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje, krajkářka Helena Šrámková a také brusič skla Gabriel Hájek. Paní Šrámková, kolik času vy věnujete té vaší práci? Každý den u toho sedíte pod lampičkou s brýlemi pod lupou?
1: Určitě u toho sedím každý den, protože mě to strašně uklidňuje a je to taková příjemná práce pro mě.
0: Já, jak jsem od vás dostala toho andělíčka, tak abychom měli představu, takového anděla vyrobíte za jak dlouho? Jak dlouho to trvá?
1: No, když dělám nějaký první kus, který musím vymyslet nebo prostě podle nějaké předlohy dělám, tak když to dělám poprvé, tak ho dělám třeba 2 hodiny. Jo, i déle. A pářu přitom a tak není to vždycky nejhezčí kousek. A pak, když už to mám ve voku, už dělám další a třeba 5. kus, tak už to zvládnu 1–1.20 hodin.
0: No a nějaké...
1: Záleží, jak je to velký kus.
0: Ano, a nějaká ta vaše největší díla, která si můžeme představit, vám trvala třeba i několik dní?
1: Tak schválně jsem si to počítala, když jsem dělala dečko o průměru asi 16 cm, 16-17 cm, tak to jsem dělala 17 hodin. To jsem si počítala. Pak jsem dělala košíček s květinama ve velikosti, já nevím, 20x25 cm, tak to jsem dělala určitě 25-26 hodin.
0: Vidím, že nosíte brýle, stejně jako já. Ta práce je velmi titěrná. Vidíte na to dobře? Dá se třeba dělat v noci, nebo lépe řečeno za tmy, za umělého světla?
1: No, já se přiznám, já to dělám hlavně večer. Hlavně večer. A mám světlo přímo, aby mi svítilo do rukou a 3,5 brýle, aby jsem na to viděla dobře. No.
0: Bolí vás někdy oči, když skončíte?
1: Ani ne. Ani ne.
0: Pořád zvládáte
1: dobře. Ani ruce mě nebolí.
0: Výborně. No a pane Hájku, jak jste na tom vy s tím časem, který trávíte ve své vlastní dílně? Taky denně, od rána do večera?
2: Ve svých letech denně, jo, pondělí až ten pátek. Jsem tam sedí od těch 8 hodin do 14:30. A baví mě to, jinak bych do toho nešel, že? A člověk vždycky něco vymyslí. A i když už toho má dost v hlavě a v rukou, stejně přichází na nový náměty, nový téma. Jo? A teď si musí ale taky podívat, jestli má na to ty kotouče, jo? Kterými by to mohl udělat. No, tak nechá se něco i předělat na těch kotouči, ty tvary s tomu kotouči si umí udělat sám. Jo?
0: Musíte se starat i o tu vaši techniku.
2: Všechno, všechno. Takže bez toho to nejde. Baví mě to, jinak bych tam nechodil.
0: Jasně. Pan Valenta před chviličkou říkal, že vy jste ten titul dostali nejenom za to, že tu práci děláte výborně, ale že to řemeslo, které trošičku umírá a zaniká, držíte při životě. Paní Šrámková, mají zájem někteří mladí učit se tu frivolitkovou krajku? Klepou vám mladá děvčata na dveře? Paní Šrámková, naučíte mě to? Funguje to tak nebo ne?
1: No, tak to se mi ještě nestalo. Ale dělala jsem kurzy v Národopisném muzeu, tak už jsem 2x dělala kurz základy frivolitky na jehle. No a já jezdím na řemeslné jarmarky, na řemeslné upozorňuji,
0: ano.
1: Protože tam jsou lidi, kteří jdou za řemeslem. A je spousta lidí, kteří se mě na to ptají, co to je za techniku, jak se to dělá. A spousta lidí je, tohle to bych se chtěla naučit, neděláte někde kurzy. No tak je odkazuju na to Národopisný muzeum, že tam teda...
0: Takže to je dobře, to je dobrá možnost. No a co pan Hájek, předává někomu svoje řemeslo?
2: To je trochu horší. Brusiči vyučený jsou, ale tuhle práci už nikdo nedělá. Paní je skládaná jako taková, byla zavřená. No tak... Těm lidem se tam nechce jít teď ani podívat, i když tam začínají foukat sklo a dělají takovéhle práce. Prostě mají nějakou tu vlastní, nevím, bych řekl, hrdost. A No, nebaví je to. Mm. Mají i stroje doma, no, jo, takže některý, no, můžu říct, moji synové.
0: Ano. No,
2: ale jak si je to netáhne, tohleto, ta práce. No to klasické broušení prostě už není ono. A tu práci, kterou dělám já, i když jsem jim to vysvětloval synovi a říkám, podívej, já tě to ukážu, předvedu. On mi řekl jenom, tati, já nemám tu tvoji trpělivost. Mm.
0: No tak možná, že teď nás poslouchá, že se trošičku polepší, že se ještě chytne za nos. Pane Valento, obracím se ještě na vás, v jakém aktuálním stavu je nový ročník titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje?
3: Aktuálně sbíráme nové nominace, to znamená, už máme několik kandidátů na příští rok. Probíhá to tak, že ty nominace sbírá vlastivědné muzeum doktora Hostaše v Klatovech, respektive pověřené pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, které máme pod vlastivědným muzeem v Klatovech zřízené, a následně to hodnotí komise k tomu určená, pětičlenná, která potom navrhuje Radě Plzeňského kraje, aby příslušné kandidáty schválila nebo naopak neschválila. A připravujeme samozřejmě ten další ročník opět na červen. Doufáme, že vyjde i počasí.
0: Našimi dnešními hosty byli Brusič skla Gabriel Hájek, krajkářka Helena Šramková a Zdeněk Valenta z odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Díky, že jste přišli, ať se vám práce daří, někdy příště se zase budu těšit na slyšenou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za 2 minuty bude 10:45. Rozebrané části aut i pneumatiky ležely v blízkosti hřbitova v Třebeni na Chebsku. Na černou skládku upozornili obyvatelé obce. Další podobnou černou skládku řeší také v nedaleké obci Hartoušov. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za chviličku.

0: Černou skládku řeší obec Třebeň na Chebsku. Neznámý pachatel vyhodil v blízkosti hřbitova části aut. Nahromadě tak byly kusy sedaček, kabely i část dveří a také desítky pneumatik. Obec už vše oznámila policii a hledá případné svědky.
1: Tak skládku hážeme.
2: Co tam je všechno? Jsou to jenom díly od aut?
1: Jenom díly z aut, sedačky, plasty. Musíme, jestli tady nenajdeme, od koho by to mohlo být.
2: Ještě tady zůstaly pneumatiky.
1: Pneumatiky tady taky hodně, ale to už se musí odjít zvlášť. Jako samostatný odpad.
2: Říká nezávislý starosta Třebeně na Chebsku Karel Mikoláš. Překvapil vás ten nepořádek, ta černá skládka?
1: Tohle je neskutečný, no, co se tady děje.
2: Máme něco?
1: Tady máme nějaký papírek. Tak jedno je účtenka z Sokolov.
2: Zkusíme ten datum.
1: Tam někde červenec.
2: A tady je vážný lístek.
1: Tady jsme našli vážný lístek ještě teďko.
2: A ten je?
1: Z 8. července 26.
2: A čeho se týká? Tam není napsáno asi, co odevzdávalo se.
1: Převodem pod 1910 kilo, aby to nebylo železo tady z těch aut.
2: Kam to odvezete teď?
1: V našem katastru je skládka Chocovice. Obec to bude stát peníze, likvidace černé skládky.
2: Dá se to odhadnout kolik?
1: Já to typuju na tak

0: Takových 10 tisíc.
1: Co to bylo tohle, co jste vyhazoval za lištu? Co to je za lištu?
2: Jaguára dokonce.
1: Jaguára?
2: Přístrojové desky, ovladače.
1: Říká nezávislý místostarosta Třebeně Miroslav Leško. Tady je přímo značka. Pane místostarosto, taky vás ta černá skládka překvapila, když jste se o ní dozvěděl?
2: Ano, řekl nám to tady syn našich sousedů, že tam něco je a že ale nikoho neviděl, že by přijel. Tak jsem víceméně druhý den hned ráno jsem to sem jel se podívat, nafotil. Poslali jsme to starostovi i na náš obecní web, jestli si náhodou někdo něčeho nevšiml.
1: A zatím se nikdo neozval.
0: Slávku, tohle odvezeš teďkon a potom zavoláš a přijedeme sem, aby jsme ti pomohli naložit ty pneumatiky.
1: Slyšel jste o té černé skládce?
3: No, jsem jenom četl na internetu tu zprávu. Viděl jsem nějaké fotky.
1: Pane Danieli, vy tady bydlíte v Třebeni, když jste viděl ty fotky?
3: To prasárna, no. Co na to říct?
1: Hanko, černá skládka, viděla jste to?
4: Je to katastrofa, lidi jsou čuňata prostě, tuto se nedělá.
1: A stejná černá skládka je zhruba 2 kilometry od Třebeně v obci Hartoušov. Stojíme u ní s nezávislým zastupitelem Adamem Kuželem.
5: Počítal jsem minimálně 8 různých aut tady bude poházených, rozložených. Jsou tady převážně koberečky, masky, prvky interiéru, obložení, vlastně plastové části aut.
1: A je to na dvou místech. Tady je větší část, tady vedle je taky, ale je tam toho méně.
5: Objevilo se to tady zhruba měsíc a půl zpátky. Ta škoda je velká, vidíme tady ty zbytky od olejů a takhle. No.
1: Obě černé skládky řeší policie. Z Chebska Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dnešní noční linka bude mít, řekla bych, velmi závažné téma, totiž život za katrem. Jde nám o skutečný život ve vězení a kolem vězení. Co udělá ztráta svobody s rodinou, vztahem nebo s pocitem času? Jaké je to čekat venku na partnera, syna, otce nebo mámu? A jak těžké je vrátit se zpátky do normálního života? Noční linka s Honzou Macounem dneska otevírá téma život za katrem a začíná tradičně ve 23 hodin. Teď nám chybí 7 minut do 11. Počkejte si na aktuální zprávy. Krásné dopoledne.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes je poslední den pro podání kandidátek pro nadcházející podzimní volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. V Kyšicích u Plzně modernizují osvětlení, bude úspornější. Vyhořelou budovu ve Zlíně ve středu převezme demoliční firma. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačnosti přibyde, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Hezké úterý, zprávy pro vás má Petra Broučková. Končí lhůta pro podání kandidátních listin pro letošní podzimní komunální a senátní volby. Registračním úřadem je příslušný pověřený obecní úřad. Co bude následovat, upřesňuje mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
3: Následně je možnost listiny doplnit, odstranit jejich vady, dodat nezbytné dokumenty a podobně. Poté už následuje samotná registrace, kterou provádí příslušný registrační úřad. V našem případě je to magistrát města Plzně, kdy pro senátní volby musí být hotova 21. srpna a pro komunální volby 22. srpna.
2: Samotné komunální a senátní volby vyhlásil prezident Petr Pavel na 9. a 10. října. Kyšice u Plzně vyměňují žárovky veřejného osvětlení za LEDkové. Zároveň do tmavých míst přidají nová světla. Hotovo má být do konce září, říká starostka Kyšic Martina Kozohorská ze strany Společně pro Kyšice.
4: My jsme tady měli ještě stará výbojková svítidla, která jednak byla poměrně často poruchová a samozřejmě měly úplně jinou spotřebu elektrické energie, než by se zase očekávalo v dnešní době. Takže jsme udělali projekt na výměnu svítidel za LEDkova, která jednak budou mít mnohem nižší spotřebu a budou rovnou nastavená tak, aby se postupně stmívala.
2: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která ji vlastní, Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
1: Sport.
2: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Evropský šampionát potrvá až do neděle. Dnes žádný z Čechů nenastoupí.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39, na horách 31 až 34 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby předpověď na třetím stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na hlavním průtahu Třemošnou na severním Plzeňsku před kruhovým objezdem bourala 4 osobní auta. Místo je průjezdné kyvadlově, tvoří se kolona oběma směry. Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Revoluční počítejte s uzavírkou z důvodu konání policejního cvičení. A na dálnici D5 na 63. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň dejte pozor na práce údržby silnic. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý den, dneska je úterý 4. srpna 2026. V kalendáři je napsané jméno Dominik, máme 4 minuty po 11. Zahrajeme si Decibely lásky a také Bláznovu ukolébavku a pak vám řekneme, jak v češtině správně používat časové údaje. Za chviličku v jazykovém koutku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: S odborníkem na češtinu si teď povídá Stanislav Jurík.
2: Řeklo by se, že časové údaje jsou zcela obyčejná věc. Používáme je určitě i mnohokrát denně. A možná právě proto si nemusíme všimnout některých zajímavostí, které jsou s nimi spojené. Co je na nich pozoruhodného, to nám přišel vyložit Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den. Podíváme se dnes blíže hlavně na časové údaje kolem půlí celých hodin. A co ti myslím? No, stojí zatím úplně prosté a běžné zaváhání při formulaci, které jsem zaslechl. Dotyčný mluvčí řekl přijď na půl páté nebo na půl pátou, no prostě v 16.30. A to už dodával s úsměvem, pobavený těmi jazykovými rozpaky.
2: Je zase ale pěkné, že si uměl poradit.
3: To určitě ano. Je to taková šikovná strategie a nejednou ji musí použít i profesionální mluvčí. A pokud jde o tu zapeklitější otázku, musíme se nejdřív trochu potrápit s gramatikou. Máme v češtině několik výrazů označujících polovinu. Nesklonné půl, pak půle, skloňovaná podle vzoru růže, no a také půlka a polovina, obě skloňované podle vzoru žena. Všechny tyto výrazy se pojí se slovem označujícím v uvozovkách půlený předmět a ten má tvar druhého pádu. Ukážeme si to na konkrétnější věci, než je hodina. Půl chleba, půle chleba, půlka chleba, polovina chleba.
2: A jak nám to pomůže s těmi hodinami?
3: Když váhám, jestli mám říct na půl páté nebo na půl pátou, váhám jednak proto, že slovo půl je nevýhodné svou neskloností, jednak proto, že v těchto časových údajích se běžně vypouští slovo hodina. Takže si můžu pomoct tím, že si místo půl dosadím třeba půlku a doplním do údaje hodinu. Přijď na půlku páté hodiny. Tím pádem mám jasno. Náležitá formulace je přijď na půl páté.
2: Nebylo by vůbec nejlepší říct přijď v půl páté?
3: To by samozřejmě bylo, ale myslím, že to nemá vždy stejný význam. V půl páté bych pochopil spíš tak, že mám přijít přesně v 16.30, ale na půl páté může podle kontextu vyjadřovat i přibližnost, něco jako přijď kolem půl páté. Mimochodem, při formulaci přijď v půl páté bychom se správným tvarem té páté určitě nezaváhali.
2: Čím to je?
3: Protože když řekneme přijď na půl páté, není tam to slovo půl páté hodiny, které nás bezpečně vede k volbě správného tvaru, tedy druhého pádu. A proto mylně podlehneme vazbě předložky na a zvolíme podle ní vlastně nenáležitý tvar čtvrtého pádu. Na půl pátou. To by bylo v pořádku, kdyby šlo o celou hodinu. Přijď na pátou.
2: Zní to hodně zapeklitě a přitom bych řekl, že na půl pátou běžně slýchám.
3: To máte určitě pravdu. Jde vlastně o neformální mluvené vyjadřování, kde se snesou i jisté odchylky a není třeba je odmítat.
2: Jazykový koutek dnes připravil Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sofia. Posloucháte náš úterní dopolední program 12 minut zbývá do 11:30 a za chviličku uslyšíte další díl seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát nás zavede pod Chebský hrad, kde dodnes stojí poslední brána do města, která ho chránila před nepřáteli.
1: Mám prostě

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: tajemství technických památek. Technických památek.
1: Dneska se přeneseme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, to nám řekne Martin Plevný z Chebského muzea.
2: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728 podle návrhu inženýra Fogla. V podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, dnes jak vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
3: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila coby městské opevnění.
2: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za městskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
3: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb. Celou řadu přestaveb procházela i písečná brána.
2: Původně tady byla aspoň z starších vyobrazení vlastně válcová věž. Vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
3: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. Ano. My teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
2: Přesně tak. My stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
3: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
2: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
3: My vcházíme dovnitř, abychom prošli budovou, která měří nějakých 5-6 metrů. A už je slyšet, že jsme pod cihlnou klenbou.
2: Když se podíváte tady za tou bránu, tak vidíte takové drážky, které vlastně jsou až do stropu. Vidíte to? To bylo vlastně další obranné zařízení. Pokud byla ta brána nějakým způsobem poškozena, tak byli schopni sem dát tramy a postupně naskládat a vlastně udělat další překážku.
3: Já už si tak v duchu představuji, jak se tady sem snažili vojáci dobít.
4: I musique en tête, à présent que nous avons pu nous cacher. Soult!
3: Já jenom připomenu kapitolu z historie Chebského hradu, který v roce 1742 dobila bavorsko-francouzská vojska, když tehdy válčila s Marí Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží co by vstup do areálu Chebské krajinné výstavy. Dokdy sloužila svému původnímu účelu?
2: Do roku 1805, ale další brána pořadí mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
3: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pokud si chcete připomenout vymření dynastie Přemyslovců anebo slavný krimi seriál Komisař Mullen, tak si určitě poslechněte za chviličku dnešní vydání Kalendária s Petrem Jungmannem. Ještě předtím zaspívá Dalibor Janda.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé, na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

Rádio vašeho kraje a Marika Gombitová. Ani lehce povadlý salát nemusí skončit v odpadu. Babské rady vám už za chviličku poradí, co mu vrátí svěžest a prodlouží život. 3:15 a

0: Hygienické rady.
1: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kostýmované prohlídky zlepšily v červenci návštěvnost na zámku Kozel. V Třemošné se srazila 4 osobní auta, 3 lidé utrpěli zranění. Podnikatel Roman Janoušek neuspěl se stížností u ústavního soudu. A dnes bude jasno až polojasno, postupně více oblačnosti, místy přeháňky nebo i bouřky, teploty až 39 stupňů. Pěkné úterní poledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Státní památky v Plzeňském kraji evidují za první polovinu prázdnin velký nárůst návštěvníků. Během července je navštívilo přes 62 tisíc lidí, což je nejvíc za poslední 3 roky. Největší nárůst zaznamenal zámek Kozel, meziročně o 28%. Podle kastelánky Věry Polanové za to mohou gastronomické a jiné akce a také kostýmované prohlídky.
2: Kostýmované prohlídky a dětské prohlídky, ty určitě vedou prim. Ty jsou opravdu pravidelně vyprodáváně. Pak náš rozsáhlý park a nabídka dalších kulturních aktivit. Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, po případě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
0: Kasteláni památek také věří, že návštěvnost jim vylepší i letošní hradozámecká noc. Uskuteční se 22. srpna. 4 osobní auta se dnes dopoledne srazila v Třemošné na Plzeňsku poblíž zimního stadionu v Plzeňské ulici. Zranění utrpěli 3 lidé. Provoz byl řízen kyvadlově a v místě se tvořily kolony. Aktuálně se úsekem projíždí už bez omezení. Stav zraněných přibližuje mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán.
3: Všechny pacienty po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče převážíme do zdravotnického zařízení s lehčím zraněním v oblasti hrudníku.
0: Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šampon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovan kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šampon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo téměř 740 tisíc korun a muselo se omluvit. Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
4: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
5: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
4: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
6: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
4: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucnu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Daria Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se 10. Češkou v elitní stovce. Domácí jedničkou je dál Karolína Muchová na 6. místě hned před Lindou Noskovou. Mezi muži je nejlepší z Čechů Jiří Lehečka na 12. místě.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a lokálně přeháňky nebo bouřky i velmi silné, teploty 36 až 39, na horách 31 až 34 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Rostylové podmínky dobré, aby jo na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře na Tachovsku zůstává uzavřená část Revoluční ulice v obou směrech. Důvodem je cvičení záchranných složek. A na dálnici D5 se pracuje u Nířan na Plzni severu na kilometru 97 ve směru na Plzeň. Uzavřený pravý pruh. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Začínáme 5 minut po 12. Telefonní číslo k nám do studia je 221 554 222. Už můžete začít volat. Za mikrofonem Iva Kokešová. Přeji krásné odpoledne a příjemný poslech.

První dnešní přání je pro pana Jaroslava Marka ze Směrčic, který slaví 82. narozeniny. Milí manželi, tatínku a dědečku, rok se s rokem sešel a jsou tu zase tvoje narozeniny. Jsme moc rádi, že tě máme a přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, klidu a pohody v každém dni. Ať tě život stále těší a obklopují tě lidé, které máš rád. Všechno nejlepší ti z celého srdce přeje celá rodina.

Český rozhlas v Plzeň teď bude hrát pro paní Libuši Kajzrovou z Pelechen na Domažlicku k jejím narozeninám. Milá Libuško, přejeme ti vše dobré, do dalších let pevné zdraví a štěstí a ten tvůj kouzelný úsměv ve tváři, ať se nikdy nestratí. Tvoji Jarmilka s rodinou z České Kubice a Květa ze Staré Huti.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a úterní písničky pro vás a teď budeme hrát pro paní Milušku, která nám telefonovala z obce Petrovice u Sušice. Včera měla svátek, tak dodatečně všechno nejlepší, hodně zdraví a buďte nám, paní Miluško, dál věrná. Tady je ta vaše oblíbená písnička.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Růžena z Českých Budějovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Rádio Plzeň a prosila bych zahrát pro moji sestru Lotku Honzovou z Lišan u Žabce, která měla v neděli narozeniny, tak bych jí chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, ale hlavně to zdraví a štěstí. A děkuju vám moc a nashledanou.
0: Rádo se stalo, písnička je připravená, nashledanou a zdravíme do Budějovic, mějte se.
1: Děkuju vám, nashledanou, mějte se hezky.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás, vyřídíme další mailový vzkaz. Prosím o písničku od skupiny Škvor pro moji Zuzanku a také pro moje Zlobidla. Tohleto přání nám e-mailem poslal Šimon.

0: Na číslo 221 554 222 se teď dovolal pan Otakar z Rochlova. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, paní redaktorko, já vás zdravím do Plzeňského rozhlasu a všechny posluchače a chtěl bych nechat zahrát teda Askalonu pro všechny trampíky a lidi, kteří dřív jezdívali jenom se stočenou celtou dekou a ešusem do přírody. Děkuju moc a nashledanou.
0: A pane Otakare, vy jste k ním taky patřil?
1: Taky jsem trampoval dřív, ano.
0: Tak dobře.
1: Jezdili jsme, no děkuju.
0: Dopovězte to klidně, kam jste jezdili?
1: Ne, my jsme jezdili jenom třeba Racholůzky tady, nebo Sedmihoří tady, po Běžovice a tam, jo, s jedním kamarádama taky, no.
0: Dobře.
1: Ale jenom prostě celta deka, nic jiného, žádný stany, jo.
0: Jasně. Takovýho. Tak dobře, tak pro všechny zarité trampíky teď Askalona, naslyšenou.
1: Ano, děkuju moc, naslyšenou.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Tady Český rozhlas Plzeň a na telefonu paní Bohuška Střemošné. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já děkuju rádiu vašemu Plzeň za zahrátí, přeji hezký den. A prosila bych pro moji kamarádku Soňu Štěpánovou z Druzdové, která měla v neděli narozeniny, ale nedostali jsme se k vám. Přeju jí hodně zdraví, vše, ať se jí daří, a to jí ze srdce přeje. Bohuš Štruncová a syn Ladislav Střemošné.
0: Tak dobře.
1: To by bylo.
0: Ano, písnička je připravená, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju
0: příště.
1: Všem za zahrátí, děkuju, hezký den.

0: ještě se dnes dovolala také paní Alenka z Vysočiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a vás tam v rádiu. A tuhle písničku, co jsme vybrali, chtěla bych ji poslat složkám záchranné služby, hasičům a policii, protože v těchto dnech mají hodně, hodně moc práce a zachraňují jak lidské životy, tak i majetky.
0: Dobře, tak my děkujeme i za tohleto přáníčko, určitě se hodí.
1: A pro vás taky, a pro vás.
0: Dobře, mějte se hezky, paní Alenko, někdy zase zavolejte. Naschledanou.
1: Určitě, naschledanou.

Hostem Alex Minářové bude dneska po 13. hodině a to už bude za chviličku herec Jan Jackuliak. Iva Kokešová se 7 minut před jednou loučí, přeji vám hezké odpoledne, příjemný poslech, opatrujte se, přežijte to vedro a zítra dopoledne zase naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Celý týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz požívání alkoholu za volantem. V Sušici u řeky Otavy pokračuje likvidace invazní netýkavky žláznaté. A dnes bude jasno až polojasno, postupně více oblačnosti, místy přeháňky nebo i bouřky. Teploty až 39 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Řidiči by měli tento týden počítat s vyšším počtem policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměřují hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká policejní mluvčí David Chen.
2: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
0: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Dobrovolníci v Sušici opakovaně vytrhávají ze břehů Otavy invazní netýkavku žláznatou. Projekt začal v červnu a podle jednoho z autorů, Františka Švelcha, se může rostlina vytrhávat jen do té doby, než začne vystřelovat své tobolky.
3: Ta kytka v tomhletom období již má ty tobolky, to znamená, pokud by k ní někdo přišel, dotknul se jí a střílela, tak už se jí nedotýkat, protože to je kontraproduktivní. V případě, že ještě nestřílí, tak tu kytku vytrhnout, pokud možno s kořenem, kořen odstranit, aby ta kytka nemohla být vyživovaná dál a dát jí na suché místo, ten kořen zvlášť od té kytky.
0: Podle ministerstva životního prostředí má invazní netýkavka žláznatá negativní vliv mimo jiné na druhovou pestrost původní vegetace anebo narušuje stabilitu břehů. České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá testy už od roku 2009. Hodnotí stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Sport. Evropská atletika znovu rozdá za mimořádné výkony na nadcházející mistrovství finanční prémie. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Každý dostane 50 tisíc eur, tedy v přepočtu 1 200 000 korun. Mistrovství Evropy v Birminghamu začne příští pondělí a zúčastní se i 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky i velmi silné. Teploty 36 až 39, na horách do 34 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, aby jo na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí obousměrně omezení u Mýta na Rokycansku na kilometru 49. Provádí se opravy svodidel a pozor také na silnici 21 mezi Chodovou Planou a Planou na Tachovsku. I tam se pracuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
4: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže nemám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, ano. Kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne opravdu podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval
1: ano.
0: jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi náčený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, šestiletého, sedmiletého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítal nahlas, ty věci, a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Byl jsem na natáčaní, bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčenie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som mu to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho zničí,
1: že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich šlépích?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože špongia je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že mu... pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo, keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své už... dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénár té Nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a o takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host. A tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka. Ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase.
1: Ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markom už stretol predtým, ale teraz, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazara.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, lebo už ani si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, když to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Lazar?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Nie, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Klatovsku hoří les u obce Žihobce. V Kralovicích zateplují městský dům. Ve španělské Soutě pokračují problémy kolem přetížených center pro uprchlíky. A zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty až 37 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. Hasiče dnes opět zaměstnávají požáry v přírodě. 16 jednotek vyjelo dnes odpoledne k požáru lesa u obce Žihobce na Klatovsku. Už předtím zasahovali na posekaném poli u Cebivy na Tachovsku. Kvůli hustému černému kouři byly na místo povolány další cisterny a hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Předpokládali, že na místě hoří kombajn, což se nepotvrdilo. Uvedl to mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Požárem bylo zasaženo přibližně 100x 200 metrů posekaného pole a strniště. Nasadili jsme jeden vysokotlaký proud a požár jsme dostali rychle pod kontrolu. Na místě také působila zemědělská technika, která pole uvláčela bránami tak, aby nedošlo k šíření požáru. Zásah probíhal v blízkosti vedení vysokého napětí a proto jsme na místo také povolali pohotovostní službu provozovatele distribuční soustavy.
0: Kralovice na Plzeňsku začaly s rozsáhlou opravou jednoho z bytových domů. Dělníci zateplují kvůli úsporám za energie fasádu a zlepší se i celkový vzhled objektu. Rekonstrukce má skončit nejpozději příští rok na jaře, říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
3: Pracuje se na zateplení bytového domu v Mírové ulici. Zde jsou náklady ve výši 3 miliony korun, včetně DPH. Část nákladů bude hrazena z dotace Plzeňského kraje.
0: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice stíhání zastavila s ohledem na Pelcovou vážnou nemoc. S tím Bradáčová nesouhlasí, stejně jako středočeské státní zastupitelství a ministr spravedlnosti Jaroným Tejc z hnutí ANO. Pelcův vůz se loni v červnu čelně srazil s protijedoucím autem. Podnikatel byl těžce zraněn, druhý řidič zemřel. Pelc byl podle znaleckého posudku pod vlivem alkoholu. Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Ve městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také stále hlídkuje armáda.
4: V některých částech města se ukrývá více mladých Maročanů a armáda se je někdy snaží nahánět po ulicích a chytat. Někdy přijdou za policisty oni sami, že chtějí zpět do Maroka. Dramatičtější situace je u přijímacího centra pro migranty, které je přeplněné a přinejmenším stovky běženců, většinou ze subsaharské Afriky, přebývají podél silnice a na nedaleké pláži bez jakéhokoliv vybavení, jídla nebo pomoci. Policie je pouze hlídá. Nejvíce jsou zastoupeni Súdánci, které ze země vyhání táhlá občanská válka. Přímo u centra jsou častěji i ženy a dívky. Podle deníku El País policie aktuálně zaznamenala jen sporadické pokusy o to do Ceuty z Maroka přeplavat. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Sport. České tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Lehečku čeká ve druhém kole na turnaji Masters v Montrealu české derby. Duel začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se představí dnes také dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Švionteková a Kateřina Siniaková nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a bouřky, teploty 21 až 18 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, místy odpoledne a večer přehánky nebo i bouřky. Teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů. Povone slabý, během dne mírný západní vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré, aby ho opět trojka, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku na kilometru 52 ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. Nehoda se stala ve Stříbře na Tachovsku v Plzeňské ulici, srazila se dvě osobní vozidla, stejně jako v Plzni v Univerzitní ulici na Borských polích. V Plzni na Slovanech v ulici Antonína Hájka se střetlo nákladní auto s osobním, i tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je úterý s datem 4. srpna, svátek má Dominik a pokud je pravdivá pranostika, která říká, že parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu, tak se za půl roku asi máme na co těšit. No a na co se můžete těšit vy v následujícím vysílání? Krátce po půl třetí se zastavíme na některých západočeských památkách a budeme zjišťovat, jak to tam v půlce sezóny vypadá s návštěvností. No a navštívit můžete i rozhlasové tržiště, pokud tedy chcete něco koupit anebo prodat. Už za pár minut pak další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Tam bude zase řeč o nejvyšším vodopádu. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.
6: Nosím černý brejle.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. You got it!

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrá reklama i nová expozice. I tím si na zámku Červené Poříčí na Klatovsku vysvětlují letošní výtečnou červencovou návštěvnost. A spokojení jsou i na zámku Kozel u Plzně. Už za chvilku povíme víc. Teď jsou tady...
1: Tipy pro volný čas.
0: V Šafaříkových sadech v Plzni se koná festival Inspiral Garden. Na programu festivalu jsou vedle hudby i různé debaty. Potrvá do soboty 8. srpna. Do Blovic lákají blovické vycházky. Ty vás zavedou na místa z pamětí, a to na místa spojená s židovským obyvatelstvem. Začátek procházky je na zámku Hradiště v 17 hodin. V ledních měsících jsou poblíž vnějších hradeb Švihova k vidění dravci sokolníka Václava Šporera. Od úterý do neděle je sokolnický areál otevřen od 10 do 17 hodin. Na dvorku Západočeské galerie v Plzni se uskuteční akce nazvaná Kouzlo humoru první republiky. Jedná se o literárně dramatický pořad poetického divadla a začíná se v 18 hodin. No a na hradě Kašper vystoupí spolek Kašpar s představením Slovácko se nesudí. Tohle představení začne v 21 hodin. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď vám skupina Krištof už představí svůj plán.

0: 2:03 posloucháte Český rozhlas Plzeň a tak vám mohu říci, že návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Třeba v Plzeňském kraji hrady a zámky navštívilo od začátku sezóny o necelých 5% méně lidí než v loni. Během letních prázdnin se ale zájem zvýšil a první prázdninový měsíc je tak nejúspěšnější za poslední 3 roky. Vůbec největší nárůst zaznamenali v červenci na zámku Kozel u Plzně.
1: Právě jsme vstoupili do Valdštejnského divadla. Představuje návštěvníkům průvodkyně Lucie Pšeničková. Divadlo je takovým oblíbeným místem našich návštěvníků a i spousta těch, kteří se k nám vracejí po více než 30 letech, mají divadlo právě jako jednu z mála vzpomínek na náš zámek.
2: Letos si divadlo na zámku Kozel prohlédlo necelých 9 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 4 tisíce méně než v loni.
3: Návštěvnost máme o něco nižší než loni. Samozřejmě na návštěvnost má vliv i počasí, takže první horké dny, které udeřily během června, tak nám návštěvnost trochu snížily.
2: Hodnotí letošní návštěvnost kastelánka zámku Kozel Věra Polanová.
3: Ale vzhledem vlastně k té zvýšené nabídce prohlídek převážně kostýmovaných a pro děti, tak za ten červenec nám návštěvnost stoupá.
2: Kdo chodí nejčastěji?
3: Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, popřípadě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
2: Co tady u vás budí největší zájem?
3: Já bych řekla, že to jsou kostýmované prohlídky, dětské prohlídky a ty určitě vedou prim. Ty jsou opravdu pravidelně vyprodáváně. Pak náš rozsáhlý park a nabídka dalších kulturních aktivit. Máme ještě připraveno několik akcí na srpen, takže doufáme, že i to nám pomůže.
2: Víc návštěvníků než v loni přišlo třeba na zámek Červené Poříčí, kde kastelána dělá Marcel Čermák.
4: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě ve veřejném prostoru a nebo na sociálních sítích. Důvodem ale může být i prohlídková trasa v předzámčí zámku Červené Poříčí, která představuje dopravní prostředky nebo třeba cesty za lovem do cizokrajných afrických zemí a nebo do Orientu.
2: Že v červenci se návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji zvýšila, potvrzuje za Národní památkový ústav Markéta Slabová.
5: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti.
2: Například v klášteře v Plasích se po několikaleté obnově otevřel nový prohlídkový okruh Sýpka s hodinovou věží.
5: Ten návštěvníky zavádí do gotické kaple, historické sýpky i k unikátnímu ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století. Současně se tu konají komentované prohlídky zámku Metternichů, které představují nejen cestování knížecího rodu, ale také každodenní život zámecké domácnosti v době, kdy byli majitelé na cestách. Hlavní turistická sezóna tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku ale rozhodne především srpen.
2: A tou hlavní akcí na památkách bude tradiční hradozámecká noc 22. srpna. Z Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, zase chvíli tady na vlnách rádia vašeho kraje budeme kupovat, případně i vyměňovat a také prodávat. Prostě tržiště na svém začátku a svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222. Jdeme na to, přeji dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač Sklatovská. Měl bych zájem o koupě staré žulové plotové sloupky. Posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546, zopakuji kontakt 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou, zapsali jsme, jdeme dál. Teď jste na řadě vy, dobrý den. Halo, halo. Tak, někoho tam slyším zatím jenom šeptat. Ale...
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Prodám mladého beránka, je to masné plemeno. A bylo by to tady újezd u Kaseovic, anebo prodám tmavý med lesní. Je kvalitní, hustý, je to na číslo telefonu 739 153 456. Ještě jednou číslo. 739 153 456. Děkuji vám.
3: Tak a jdeme dál, leďte na řadě zase vy. Dobrý den.
6: Dobrý den, já bych měla na prodej automobil značky BMW X3, rok výroby 2005, je to turbodiesel, a druhou položku také automobil, ale značky Škoda Octavia, rok výroby 2008, obě auta mají bohatou výbavu a všechno vysvětlím dopodrobna případnému zájemci. Toť vše na mobilní telefon, to ze ní 602 941 722. Děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
3: Naslyšenou, tohle číslo zopakuji, 602 941 722. A teď další účastník tržiště. Dobrý den. Haló? Tak tam se slyším zatím jenom sám, takže jdeme dál. Snad tady už někdo bude. Dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych touto cestou, pane redaktore, chtěla prodat. Prodám elektrickou sekačku, je to větší, je lehoučká, má velký sběrný koš, je lehká, je konstrukce, výhoz je právě i ze strany. Dále velkoplodé maliny, robusy, snáší velká sucha i mrazy a jsou v květináčích. Desky gramofonové velké, je jich asi 200, ale může si posluchač vybrat, jako je Beatles, jako jsou rockový hudby, Olympic, no všechno možný tam mám, populární hudbu. Na telefonním čísle, je to prosím vás dědictví, jo? Není to žádný podnikání, je to dědictví. Na telefonním čísle 722 249 923, opakuji, 722 249 923. Děkuji moc za zveřejnění. Naschledanou.
3: Naschledanou, no a možná stihneme, ale docela určitě stihneme ještě jeden telefon. Povídejte, dobrý den.
8: Dobrý den, přeju. Já bych koupil osobní vůz Škoda Fabia Kombi 1.9 SDI a může to být vozidlo i bez STK, ale opakuju pouze 1.9 SDI. A budete na telefonní

0: číslo 723 126 011. Opakuji 723 126 011. Já vám děkuju. Naschledanou.
1: Naschledanou. Poslední telefonát v dnešním Tržišti dozněl. Kdo se nedovolal, nechť zavolá zase zítra v tuhle dobu, kdy rozhlasové Tržiště otvíráme, to znamená krátce po 3:15.
2: Rozhlasové Tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Brigáda. Někomu se okamžitě vybaví práce. Těm starším možná i práce zadarmo, která, co se tady po sovětském vzoru takzvaných subotníků, praktikovala za minulého režimu. Chodilo se na chmel, na úklid města či na stavbu metra. Bylo to povinně dobrovolné. Ovšem tomu, kdo na brigády nechodil, možná vytane na mysli brigáda jako vojenský útvar, čítající nejméně 3000 vojáků. Otázka je, co bylo dřív, jestli práce nebo vojsko. Etymologický slovník v tom má jasno. Slovo pochází z italského brigate, znamenající skupinu nebo tlupu, což má zase původ v latinském briga, neboli svár, boj či hádka, čímž nám vychází vojenská četa. K práci se tohle slovo začalo přibližovat za francouzské revoluce 1789, kdy vznikly takzvané brigade de travail, pracovní čety. Občané se tehdy hlásili dobrovolně kopat příkopy či stavět barikády.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiče zaměstnává požár lesa u Žihobců na Klatovsku. Horšovský Týn připravuje nové obytné zóny pro rodinné domy. V Česku opět padají teplotní rekordy. A zítra bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty až 37 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Mezi Šimanovem a Kakánovem nedaleko Žihobců na Klatovsku hoří les. Hasiči vyhlásili nejprve druhý a následně třetí stupeň poplachu a velitel zásahu si vyžádal i letecké hašení. Událost byla hlášena krátce po 13. hodině jako požár stromu a suché trávy v těžko přístupném terénu poblíž chat. Další podrobnosti přidává mluvčí hasičů Petr Poncar.
2: Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření požáru lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti ale nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic. Na místo směřuje vrtulník Black Hawk, kterému hasiči zajišťují čerpací stanoviště na Podhrázkém a Dražovickém rybníku. Další zdroje vody jsou připravovány i na koupališti v Ostružné.
0: V Česku začne od zítřka platit omezení pro ukrajinské uprchlíky v bojeschopném věku, tedy od 23 do 60 let. Nově se jim nebude udělovat dočasná ochrana, pokud neprokáží, že splnili své vojenské povinnosti v rodné zemi. Informoval o tom server Novinky.cz s odvoláním na ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO. Na omezení se dohodly členské státy Evropské unie. Dnes byla změna zanesena do věstníku Evropské unie a zítra začne být účinná. Město Horšovský Týn na Domažlicku připravuje pozemky pro rozvoj bydlení. Vedení města v současné době projektuje čtvrtou etapu v Lidické ulici a další parcely v lokalitě bývalé Bažantnice, říká starosta Josef Holeček z ODS.
3: Lokalita bývalé Bažantnice, to jsme směnili z Lesy České republiky. Vedle máme další rozvojové pozemky, takže tam taky budou obytné zóny. Pak tu máme i pozemky, které jsou vhodné pro bytové domy. Potom ještě máme vlastně svůj bytový fond jako městský, který stále opravujeme. To jsou takové spíš startovací byty, ale když chce někdo stavět, tak zatím ty pozemky máme.
0: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 14. hodinou 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě v dosavadní historii měření, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Teplota navíc dál stoupá. Ke 40 stupňům se blíží momentálně i další stanice, jako je Plzeň Bolevec, Dobřichovice, Husinec Řeš a nebo Diákovice. Sport. České hokejisty do 18 let čeká dnes další zápas na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Tentokrát se utkají s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6. Němci zase podlehli Finsku 2-5. Dnešní duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a bouřky, teploty 21 až 18 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, místy odpoledne a večer přeháňky nebo i bouřky, teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný západní vítr, rostlové podmínky během dne většinou dobré a biotrojka vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Rokycansku v obci Hůrky. Osobní auto se střetlo s autobusem. Dopravní nehoda je také u Přehýšova na Plzni severu na silnici 203. Auto se střetlo s motorkářem a ještě zasahují policisté u nehody ve Stříbře na Tachovsku v Plzeňské ulici. Tam se srazila dvě osobní vozidla. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Boj s invazivní netýkavkou žláznatou na Sušicku nepolevuje, mohli jste to slyšet i v našich zprávách. Rostlina se nekontrolovatelně šíří na březích řeky Otavy. Pomoci by mohl projekt s názvem Netýkám si s netýkavkou. Víc se o něm dozvíte v naší reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po půl čtvrté. No a ještě předtím na vás čeká další vydání Zámeckého léta, tedy další zastávka na některé z českých šlechtických památek. Archiv města Plzně spravuje dvě významné archiválie, které se váží k době, kdy vznikla Plzeň. Jaké to jsou, to řekneme už za chvíli v dalším díle seriálu Místopis západních Čech, takže i nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Letopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Leží na soutoku čtyř řek. Ve městě žije téměř 190 tisíc obyvatel. Je proslavené například strojírenstvím, pivovarnictvím i kulturou. Řeč je samozřejmě o Plzni. My se podíváme na její minulost a představíme významné archiválie. Vedoucí archivu města Plzně Adam Skála přiblíží teorii o původu názvu města.
2: Těch teorií se v minulosti objevilo několik, nicméně v nejnovější literatuře v dějinách města Plzně 1 z roku 2014 se autoři přiklání k tomu, že ten název vzniknul z toho, že někdejší hrad ve staré Plzni, ve starém Plzenci dnešním, tak byl vybudován na kluském povrchu a od toho vlastně vzniklo to město Plzeň, byl to jako plzký povrch. A ten název se potom přenesl na tu novou Plzeň, to znamená na dnešní Plzeň.
3: Kdy byla o Plzni první písemná zmínka a při jaké příležitosti to bylo?
2: Nejstarší přímá zpráva o existenci Nové Plzně a zdejšího dominikánského kláštera je obsažena v listině ze 4. června 1300. Je to odpustková listina pro dominikánský klášter, který se tehdy budoval.
3: Archiv města Plzně spravuje různé archiválie, které se právě váží k té době, kdy byla Plzeň založena. Představte nám některé ty archiválie.
2: Já bych zmínil dvě, které byly v roce 2017 prohlášeny archivními kulturními památkami. První je závěť měšťana Wolframa Zwinglingera z Plzně z roku 1307, kde je dochován první otisk nejstaršího plzeňského pečetidla. Význam této listiny spočívá jednak v tom, že jde opravdu o nejstarší doklad používání městské pečeti a pak také v tom, že je obsažena nejstarší zpráva o existenci ještě tehdy nedostavěného kostela svatého Bartoloměje. Druhá středověká archiválie, kterou bych chtěl zmínit, je Zlatá bula Zikmunda Lucemburského z 19. září 1434, kterou panovník vydal městu jako odměnu za věrnost a náhradu škod způsobených během husického obléhání.
3: Řekli jsme, že tyto dvě významné archiválie spravujete. Může veřejnost někdy spatřit?
2: Jednak teda máme digitální archiv, kde jsou všechny tyhle archiválie vyfocené a popsané a potom je představujeme během dnů otevřených dveří, který se v poslední době konají většinou po dvou letech.
3: Říká detaily o významných archiválích souvisejících s městem vedoucí archivu města Plzně Adam Skála. Co se týče pamětihodností, které stojí ve městě za pozornost, zmíním například katedrálu svatého Bartoloměje, velkou a starou synagogu, františkánský klášter, ale i radnici a mariánský sloup na náměstí Republiky. Je zde síť divadel, muzeí a galerií. Najdeme tady také zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Sídlí zde fotbalový klub FC Viktoria Plzeň a knihovna města Plzně. Rekreační prostor na nás dýchne třeba na severní části města, kde se nachází Bolevecká rybniční soustava. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Asi už víte, že každý všední den můžete v našem dopoledním vysílání vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky, no a také se dozvědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To všechno vám nabízí Zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. Pokud vám dopolední vysílání uteklo, máte šanci navštívit společně s naším vysíláním jednotlivé památky i odpoledne právě v tomhle čase. Tak kam tedy zamíříme?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: Kastelánkou zámku v Náměšti na Hané, Jitkou Vychodilovou. Procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu. A když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Kdo je to pytlák a jak ho poznáme?
1: Zloděj. Loupežník.
2: Ten, který chytá zvířata do pastí.
3: Že je fakt bere do pytle.
4: Že krade.
5: Že to všechno dává do pytle.
6: Ten, který ty zvířata zabíjí a pak jedí.
7: A

0: Pokud máte teď na hodinách 4:04, tak je to správně. No a správně je i to, že i nadále posloucháte Český rozhlas Plzeň. Teď to bude o jedné takové nepříjemné rostlince. Možná jste si ji už všimli u břehů řek a potoků. Vzrostlá květina s množstvím růžových květů, netýkavka žláznatá. V celku dekorativní, ale především nepůvodní a invazní. Vytlačuje původní rostliny, přetahuje jim opilovače a zhoršuje stabilitu břehů. Třeba v Sušici už si pro sebe postupně zabírá břehy řeky Otavy i dalších toků. Dobrovolnický projekt Netýkám si s netýkavkou by to ale měl změnit. I když jednoduché ani rychlé řešení to nebude.
1: Kytku vezmu a pokusím se vytrhnout z kořeny. Tak tohle ten zvuk, to jsme ji přetrhli, to znamená, že kořen nám zůstal v zemi, což aspoň omezí ten květ, ale je třeba u toho kořene to nějak zlikvidovat.
2: Tak a to už s jedním ze spoluautorů projektu Netýkám se s netýkavkou, Františkem Švalchem, procházíme u břehu Otavy.
1: Jo, ale i ta manipulace s ní opatrně, třeba když budete teda u řeky, aby ty tobolky nepadaly do vody, protože oni se vyživí a dozrajou. Tady je původně vytržený kořen. To spadlo do vody a ta netýkavka z toho klubu se šíří dál.
2: A už má další kořenky.
1: Ona vypadá ten stonek jako bambus, takže v každého toho kolínka ona začne kořenit dál a dál.
2: Tady je zhruba 1,5 metru vysoká rostlina, má takové vcelku hezké fialové kvítky, ale...
1: To ona na první pohled vypadá moc pěkně, dokud není taková vzrostlá, že to je megakytka, tak to vypadá skoro jako orchidej. Ale bohužel vzhledem k tomu, že není ve svém původním prostředí, tak tady se rozpíná neskutečným způsobem a jak způsobuje potom tu erozi břehů a další negativní vlivy, co má. A je to jednoletá rostlina, která dorůstá skoro 3 metrů a její tobolky, jak už má v názvu, je to netýkavka, takže když se zafouká nebo na ní sedne hmyz, pták, tak to vystřílí až do 7 metrů. Takže takhle ona se šíří, ale když skočí do vody, tak vlastně je to šíření nějak po proudu, je to prostě neomezené.
2: Což už je tady vidět, že opravdu se to...
1: Jo, je bohužel opravdu všude.
2: No a teď tedy, co s ní?
1: Ta kytka v tomhletom období již má tyto bolky, to znamená, pokud by k ní někdo přišel, dotknul se jí a střílela, tak už se jí nedotýkat, protože to je kontraproduktivní. V případě, že ještě nestřílí, tak tu kytku vytrhnout, pokud možno s kořenem, kořen odstranit, aby ta kytka nemohla být vyživovaná dál a dát jí na suché místo. Ten kořen zvlášť od té kytky.
2: A tady v okolí Sušice je několik odkládacích boxů, kam lidé můžou tu vytrženou netýkavku dávat.
3: Ty boxy najdeme na Kaštanové, na břehu Roušarky, jedno je na Pátečku a potom máme box tady, Horáckého kempu Brána Otavy. A jeden je v Dobršíně, kde vlastně ten letošní projekt končil.
2: To už dodává manažerka projektu Dagmar Jichová. Letos dobrovolníci vytrhávají netýkavku u řeky na zhruba 15 kilometrech a budou se sem vracet.
3: Vlastně na ten první rok tak jsme si nedávali za cíl projektu vytrhat úplně všechno, protože nám bylo jasné, že to je nad naše síly a že je to běh na dlouhou trať, ale cílem projektu bylo ten problém otevřít a říct, všimejte si toho, je to tady a přidejte se k nám třeba v těch dalších letech, protože jsme připraveni na to, že nás to čeká teďka ještě po mnoho let, než se nám povede aspoň trošku omezit ten výskyt, který kolem Otavy není úplně malý.
2: Podrobnosti o celém projektu Netýkám si s netýkavkou i o samotné rostlině jsou třeba na webu Destinace Sušicko. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď zase chvilka vaření. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus, no a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 stručků česneku, pepř a sůl. A silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový. A dáme to tam, já nevím, přes půl litru. A pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo, kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
4: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
4: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
4: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme.
2: Samozřejmě pepř.
4: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo. To zelí krásně proto.
4: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
4: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
4: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo, dovnitř.
4: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo.
1: A teď dobře promícháme, jo.
4: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
4: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
4: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
4: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To
4: právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavaříme.

0: Vařím ten pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopít.
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené, a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
2: Pomalit.
3: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
4: Takže recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 23 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Plzeňské pěvecké sbory Kajetán a Malý Kajetán dosáhly na mezinárodním festivalu v polském Krakově mimořádného úspěchu. Oba sbory zvítězily ve svých kategoriích a navíc Kajetán se stal absolutním vítězem. Zítra dopoledne přivítáme ve vysílání sbormistrině Anu Marii Lahodovou a Zuzanu Kuncovou. To bude po 10. hodině, ale tady už za chvíli po hodině 16. na vás čeká jako vždycky humoriáda. No a tentokrát bude nabízet scénky a vtipy a anekdoty spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf, prostě Josef Fousek. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že nejvýše položená synagoga v Česku stojí v Hartmanicích u Sušice? Byla otevřena v roce 1884. V roce 1938 nacisté synagogu uzavřeli a přeměnili ji na truhlářskou dílnu. Celý štít nad hlavním průčelím byl stržen a bylo provedeno mnoho dalších necitlivých úprav. Postupná devastace pokračovala i po válce. Krom jiného sloužila i armádě jako sklad pneumatik. Stavba byla v 80. letech určena ke zboření. Naštěstí se to nestalo a po několika desítkách let, v roce 2006, byla synagoga v Hartmanicích znovu otevřena.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiče zaměstnávají požáry na několika místech Plzeňského kraje. Na Klatovsku pomáhá i vrtulník. Vodohospodáři zvýšili průtok v řece Úhlavě. Chtějí tak zajistit dostatek vody pro plzeňskou vodárnu. A zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 37 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Hasiči v Plzeňském kraji aktuálně řeší více než 20 událostí. Kvůli požáru lesa mezi Šimanovem a Kakánovem na Klatovsku vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě zřídili už dvě čerpací stanoviště. Hasiči zasahují i v Březí na Domažlicku u požáru bytového domu a autodílny. Podle jejich mluvčího Petra Poncara se všichni lidé včas evakuovali a nikdo se nezranil.
2: Na místě bylo zřízeno čerpací stanoviště na návsi a vzhledem k šíření požáru konstrukcí střechy byly povolány další jednotky i automobilový žebřík. Po vyhlášení druhého stupně požárního poplachu byly nasazeny další cisterny s dýchací technikou. Hasiči následně využili výškovou techniku k vytvoření odvětrávacího otvoru ve střeše, aby se dostali ke skrytým ohniskům a zabránili tak dalšímu šíření požáru.
0: Povodí Vltavy začalo odpouštět více vody z přehradních nádrží do řeky Úhlavy. Chce tak předejít tomu, aby nízký průtok způsobený suchem ohrozil plynulou výrobu pitné vody na úpravně vodárny Plzeň na Homolce. Pokračuje hlavní dispečer Povodí Vltavy závod Berounka Petr Vicenda.
3: Přehradní nádrže plní v tuto chvíli své hlavní účely, to je zajištění veškerých odběrů. Na žádost společnosti Vodárna Plzeň Povodí Vltavy zahájilo takzvané intervenční nadlepšování průtoku v řece Úhlavě, tak aby mohl být bez omezení realizován odběr vody v Plzni na Homolce, odkud je zásobováno přibližně 250 tisíc obyvatel.
0: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci, platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž, platí to hlavně u chronicky nemocných, seniorů a malých dětí. Smogová situace souvisí s extrémně vysokými teplotami. Přízemní ozon vzniká při intenzivním slunečním záření, reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. Sport. Atletku Lindu Bodkovou, která na dorosteneckém mistrovství Evropy nadchla rekordním během na 400 metrů překážek, vybrala evropská atletika mezi nejlepší závodnice uplynulého měsíce. 16-letá Češka se v pětičlenné nominaci dostala mezi dospělé hvězdy evropské atletiky. Fanoušci mohou hlasovat do pátku 7. srpna. Bodková na šampionátu naprosto dominovala a ve finále překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a bouřky, teploty 21 až 18 stupňů, zítra polojasno až oblačno, místy dopoledne a večer přehánky nebo bouřky, teploty až 37, na horách do 32 stupňů, povane slabý, během dne mírný západní vítr, aby ho opět trojka, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda je na Rokycansku na silnici v obci Hůrky poblíž obecního úřadu. Osobní auto se střetlo s autobusem a nehoda je také na výjezdu z Plzně na Třemošnou. V úseku stojí kolony. Počítejte proto se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
4: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
1: Humoriáda.

0: Tanaka zaspíval písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře.
1: Opravdu.
0: Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk.
1: Ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a ještě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ono elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, no musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme vždycky viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Ptáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera jezera B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit.
5: Pozdravím,
4: dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil zprvu chrousta. To je scénka z Stablehood Vínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla Stray 8, který ze přehozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile. A já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano. Se.
4: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, okay, pěkně. Jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
14: To nevím.
13: Kost je pro psa a škola pro kočku.
14: No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
14: No hodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
14: Ale děti.
13: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
14: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
14: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
14: Fakt? A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
14: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
14: Co?
13: Otec, Hurvínku.
14: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
14: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
14: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
14: No, diď.
13: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
14: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo.
14: Jo?
13: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
14: Co?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
14: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
14: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
14: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
14: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
13: No, co pak?
14: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
13: To je přece jasné. Čokoládový dort.
14: Přemluvil jsi mě,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Saturanský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, Ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Visi Hák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že ne, nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov jedna Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no
4: tak
2: vidíte,
4: Ačko,
2: že
4: dobře.
2: Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka
4: to jsme
2: Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouřce, která se blíží Růst Vysiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Tak
2: hezký
4: mějte
2: den.
4: Se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pán.

0: sborem. Fuj, prosím, nacvičme se. Ano, a teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
1: To nebude potřeba.
0: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
1: Stačí nebejt úplně pitomej.
0: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
1: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. A potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
0: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
1: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takovej úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne. A potom to je.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepáhce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Požár lesa u Žihobců na Klatovsku likviduje zhruba 150 hasičů. V Česku padaly teplotní rekordy. V Plzni překročila teplota 40 stupňů. A zítra bude polojasno až oblačno, místy přeháníky nebo i bouřky, teploty až 37 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. U požáru lesa nedaleko Šimanova u Žihobců na Klatovsku zasahuje zhruba 150 hasičů. Podle mluvčího Petra Poncara už se plameny podařilo zlikvidovat a v nejbližší době hasiči požár lokalizují. Během zásahu museli být evakuováni 4 lidé z nedalekých usedlostí. V blízkém kempu pak podle provozní Lenky Rožánkové mělo zbaleno zhruba 50 lidí. Evakuace nakonec nebyla nutná. Podle odhadu hořelo zhruba na 7 hektarech plochy. Zásah komplikoval hůře přístupný terén a také silné zakouření. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu byla nejvyšší teplota v Jihomoravské Strážnici. Bez jedné desetiny 1,40 stupňů Celsia. Na Moravě se jedná o první den v historii s teplotou nad 40 stupňů. Například v Plzni Bulevci naměřili meteorologové 40,3 stupně. Přes 40 stupňů bylo například i v Doksanech na Litoměřicku. Na Šumavském hradě Kašperek dnes začíná tradiční letní divadlo. Hrát se bude každý večer pod širým nebem v prostorách bývalého hradního paláce. Začátky představení jsou vždy v 21 hodin. Letos poprvé mají diváci k dispozici i nové stupňovité hlediště. Pokračuje kastelán Václav Kůz.
3: Uvítáme opět náš oblíbený divadelní soubor z divadla v Celetné, spolek Kašpar, který tady uvede dva tituly do neděle, a sice Slovácku se nesudí, včetně Živé cymbálovky Lašar. A jako druhý titul potom v závěru týdne, pátek, sobota, neděle, tak to bude Jonáš a Tingle Tango, takže taková uctivá poklona divadlu Semafor. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po Kateřině Siniakové s Britem Pettnem přihlásil i ryze český pár Karolína Muchová, Jakub Menčík. Dnes dvojice zveřejnili pořadatelé. Je mezi nimi třeba i manželský pár Svitolinová Mamfis. Páry se mohou hlásit ještě do 17. srpna a šest týmů s nejlepším součtem singlového žebříčku se automaticky dostane do soutěže. Muchové s Menčíkem aktuálně patří šesté místo. Nejlepší skóre mají Arina Sabalenková s Novakem Djokovičem. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a bouřky, teploty 21 až 18 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, místy odpoledne a večer přeháňky nebo i bouřky, teploty 34 až 37 stupňů, na horách do 32 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný západní vítr a bio trojka, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na Tachovsku na silnici 21 u Boru, kde havaroval motorkář. Na místě zasahují všechny záchranné složky. V Březí poblíž Meclova na Domažlicku na silnici 26 se srazilo nákladní auto s osobním a tři osobní auta bourala v Plzni Bolevci v Plaské ulici poblíž křižovatky s Nířanskou ulicí ve směru do centra města.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Víte, kolik kotoučů je potřeba na obroušení skla? Co je to frivolitková krajka? Nebo jak náročný je boj s invazivní netýkavkou na březích Otavy? Odpovědi přinesou příští minuty našeho vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
4: 17 hodin 4,5 minuty. Začínáme. Přehledný souhrn dnešních událostí vám nabídneme hned po první písničce. Zůstaňte s námi, bude to stát za to. Ondřej Kapic přeje pěkné úterý 4. srpna.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Zhruba 150 hasičů zasahuje u požáru lesa mezi Šimanovem a Kakánovem nedaleko Žihobců na Klatovsku. Oheň se rozšířil v těžko přístupném terénu a byl vyhlášen třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Zasahoval také vrtulník s bambivakem, uvedl to mluvčí hasičů Petr Poncar. Hořet začalo po 13. hodině. Aktuálně se podle mluvčího podařilo plameny uhasit a v nejbližší době by měl být požár lokalizován. Během zásahu museli být evakuováni 4 lidé. Podle předběžného odhadu zasahovali hasiči zhruba na 7 hektarech plochy. Návštěvnost na státních památkách je letos srovnatelná s loňskem. V Plzeňském kraji se zájem o hrady a zámky během letních prázdnin zvýšil. Letošní červenec byl dokonce co do návštěvnosti nejúspěšnější za poslední 3 roky. Největší nárůst zaznamenali na zámku Kozel u Plzně, říká mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
3: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti.
2: Další podrobnosti zazní v reportáži Martiny Klímové už za několik minut. Na Sušicku pokračuje boj s invazní netýkavkou žláznatou. Rostlina se šíří u řeky Otavy a vytlačuje původní zeleň. Přetahuje opylovače a zhoršuje stabilitu břehů. Pomoci má dobrovolnický projekt nazvaný Netýkám si s netýkavkou, říká jeden z autorů František Švelech.
4: Je to jednoletá rostlina, která dorůstá skoro 3 metrů. Jak už má v názvu, je to netýkavka, takže když se zafouká nebo na ní sedne hmyz, pták, tak to vystřílí až do 7 metrů.
2: Podrobnější informace o projektu uslyšíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Z Bruselu už do Plzně doputoval certifikát ohledně kandidatury na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Z rukou primátora ho převzali hlavní aktéři dobrovolnictví v Plzni a Plzeňském kraji. Právě z takzvané plzeňské dobrosítě vzešel podnět ke kandidatuře. Jak dnes město informuje na svém webu, na přípravě a realizaci úzce spolupracuje s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. Jestli Plzeň uspěje, bude jasné v prosinci.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Za 2 minuty bude 17:15, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Třeba v Plzeňském kraji hrady a zámky navštívilo od začátku sezóny o necelých 5% méně lidí než v loni. Během letních prázdnin se ale zájem zvýšil a první prázdninový měsíc je tak nejúspěšnější za poslední 3 roky. Vůbec největší nárůst zaznamenali v červenci na zámku Kozel u Plzně.
1: Právě jsme vstoupili do Valdštejnského divadla. Představuje návštěvníkům průvodkyně Lucie Pšeničková. Divadlo je takovým oblíbeným místem našich návštěvníků a i spousta těch, kteří se k nám vracejí po více než 30 letech, mají divadlo právě jako jednu z mála vzpomínek na náš zámek.
2: Letos se divadlo na zámku Kozel prohlédlo necelých 9 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 4 tisíce méně než v loni.
3: Návštěvnost máme o něco nižší než loni. Samozřejmě na návštěvnost má vliv i počasí, takže první horké dny, které udeřily během června, tak nám návštěvnost trochu snížily.
2: Hodnotí letošní návštěvnost kastelánka zámku Kozel Věra Polanová.
3: Ale vzhledem vlastně k té zvýšené nabídce prohlídek převážně kostýmovaných a pro děti, tak za ten červenec nám návštěvnost stoupá.
2: Kdo chodí nejčastěji?
3: Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, po případě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
2: Co tady u vás budí největší zájem?
3: Já bych řekla, že to jsou kostýmované prohlídky, dětské prohlídky a ty určitě vedou prim. Ty jsou opravdu pravidelně vyprodáváně. Pak náš rozsáhlý park a nabídka dalších kulturních aktivit. Máme ještě připraveno několik akcí na srpen, takže doufáme, že i to nám pomůže.
2: Víc návštěvníků než v loni přišlo třeba na zámek Červené Poříčí, kde kastelána dělá Marcel Čermák.
4: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě ve veřejném prostoru a nebo na sociálních sítích. Důvodem ale může být i prohlídková trasa v předzámčí zámku Červené Poříčí, která představuje dopravní prostředky nebo třeba cesty za lovem do cizokrajných afrických zemí a nebo do Orientu.
2: Že v červenci se návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji zvýšila, potvrzuje za Národní památkový ústav Markéta Slabová.
5: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti. Hlavní turistická sezóna tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku ale rozhodne především srpen.
2: A tou hlavní akcí na památkách bude tradiční hradozámecká noc 22. srpna. Z Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji. Česko zažívá rekordně horké léto. Absolutní národní rekord padl zatím v Doksanech na konci června s hodnotou 41,9 stupně Celsia. Extrémní čtyřicítky ale spolovaly i náš region, konkrétně Plzeň Mikulku, Dobřany a Bolevec. Tropické teploty navíc utočily i dnes a to, jaké počasí nás čeká v nejbližších hodinách a zítra, zjistíme už za pár minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Turisté, pozor, září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: Co je to frivolitková krajinka nebo kolik je potřeba kotoučů na broušení skla? Dozvíte se to už za chvíli od našich hostů, kteří byli dnes dopoledne v našem vysílání. Počasí. 5 minut před 17:30 vítám ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň meteorologa Ivo Boumana. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Máme se teď k večeru připravit na bouřky?
1: Tak připravit, to už by bylo 5:55, protože na východě kraje už bouří nějakou tu hodinu, hlavně na Rokycansku a Kralovicku a Plzni severu. Všeobecně jsou ty bouřky docela i silné s krupobitím místy. No a na ostatních částech kraje se připravme na to, že se budou vyskytovat ojedinělé během celé noci. Mezitím nám odpoledne dosáhla teplota v Plzni Bolevci 41,5 stupně, což je absolutní západočeský rekord. Tepleji v plzeňském kraji ještě nikdy nebylo, alespoň tedy od dob, co je vynalezen teploměr. No, v noci tedy polojasno, oblačno, doznívající bouřky a teď teploty klesnou na 21 až 18 stupňů. Zítra během dne bude těch bouřek ještě více, bude polojasno až oblačno. Bouřky a přehánky zpočátku jedinělé, odpoledne pak četnější a opět místy silné. Co se týká teplot zítra, tak o trošku nižší, většinou mezi 34 a 37 stupni. Vítr, který bude obecně slabý, tak v bouřkách dokáže podstatně zesílit.
0: Já už nemám žádnou otázku, vy jste to řekl celý sám, takže já vám přeju hezký večer a děkuji. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkuji, pěkný večer, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Skupina Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň v úterním dni v kraji přesně v 17:30. V dnešním dopoledním vysílání jsme přivítali dva nové držitele titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Za loňský rok získali toto ocenění brusič skla Gabriel Hájek a krajkářka Helena Šrámková. Povídala si s nimi Iva Kokešová.
1: Kdy jste se začala věnovat krajce?
2: Krajce jsem se začala věnovat zhruba před 10 lety.
1: Jak vás to chytlo? Co se stalo? Co byl ten impuls?
2: Já jsem ruční práce milovala celý život, jako háčkování, pletení, šití, to prostě jsem pořád měla rozpletený svetr. No a pak jsem šla do důchodu a potkala jsem známou dívčinu, která se přistěhovala do Stříbra ze Slovenska, která vlastně tuhle tu techniku ovládala.
1: My jsme ještě neřekli, že je to takzvaná frivolitková krajka. Ano. A ta vás to naučila?
2: A ta mě naučila ten základní vlastně vzorek, jenom prostě ty bočka, jak se dělají. No a pak jsem se sama zdokonalovala, až jsem se vypracovala.
1: Co to vlastně je ta frivolitková krajka? Možná, že to někteří posluchači slyší teď úplně poprvé.
2: Určitě to někteří slyší poprvé. Je to málo známá technika výroby krajek vedle paličkování, háčkování, pletení a tak. Je to k tomu speciální dlouhá jehla, na kterou se nahazují očka z tenké příze a různě se to proplétá, spojuje, až z toho vznikne nějaký vzorek.
1: Ta jehla má také očko, je to podobná jehla jako na šití, jenom je velká, předpokládám.
2: Je to podobná jehla, nemá tak ostrou špičku, abych se nepopíchala. A je stejně široká i na konci, kde má vlastně to očko. Jo, protože tím, kdyby byla rozšířena, jako je normální jehla, je nahoře na konci, kde má očko rozšířená, tak by se ta práce celá roztahla. Jo? Ano. Takhle se to utahuje na tu jehlu a tím vlastně je to pořád stejné.
1: Ještě mi řekněte...
2: Má asi 12 cm.
1: Ano, ještě mi řekněte, jaké materiály se na tu frivolitkovou krajku používají?
2: Já používám teda bavlněnou přízi. Dá se použít i uměle, ale ta klouže.
1: No a musím se obrátit i na pana Hájka, co ten všechno už ve svém dlouhém brusičském životě vyrobil. Popište nám nějaké výrobky.
3: To je k tomu zapotřebí spousta, já bych řekl, stovek různých druhů kotoučů, různých tvarů, různé zelenitosti. No a potom je leštidel, takže člověk, který se zabývá takovouhle činností, nejenom klasickým broušením, to už jsem tak jaksi po těch letech opustil, ale spíš už dělám nějaké obrazy do skla rytý, broušený, rytý, gravírováním, jo, spoustu technik, jo, vlastních taky, na který jsem přišel během těch let. No, takže ty obrazy potom v tom skle, jo, jsou úplně o něčem jinom, než se klasická brusická práce provádí.
0: Celý rozhovor s brusičem skla Gabrielem Hájkem a krajkářkou Helenou Šrámkovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

horšie. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Nás teď bude zajímat boj s invazní netýkavkou žláznatou na Sušicku, který nepolevuje. Rostlina se nekontrolovaně šíří na březích řeky Otavy. Pomoci by mohl projekt Netýkám si s netýkavkou, který vám představíme už po písničce.

0: Za 4,5 minuty bude 6:45. Možná jste si ji už všimli u břehů řek a potoků. Vzrostlá květina s množstvím růžových květů. Netýkavka žláznatá. Celku dekorativní, ale především nepůvodní a invazní. Vytlačuje původní rostliny, přetahuje jim opylovače a zhoršuje stabilitu břehů. Třeba v Sušici už si pro sebe postupně zabírá břehy řeky Otavy i dalších toků. Dobrovolnický projekt Netýkám si s netýkavkou by to měl ale změnit, i když jednoduché ani rychlé řešení to nebude.
1: Kytku vezmu a pokusím se vytrhnout z kořeny. Tak tenhle ten zvuk, to jsme ji přetrhli, to znamená, že kořen nám zůstal v zemi, což aspoň omezí ten květ, ale je třeba u toho kořené to nějak zlikvidovat.
2: Tak a to už s jedním ze spoluautorů projektu Netýkám se s netýkavkou, Františkem Švalchem, procházíme u břehu Otavy.
1: Jo, ale i ta manipulace s ní opatrně, třeba když budete teda u řeky, aby ty tobolky nepadaly do vody, protože oni se vyživí a dozrajou.
2: Má takové vcelku hezké fialové kvítky.
1: Ona na první pohled vypadá moc pěkně, dokud není taková vzrostlá, že to je megakytka, tak to vypadá skoro jako orchidej. Ale vzhledem k tomu, že není ve svém původním prostředí, tak tady se rozpíná neskutečným způsobem a jak způsobuje potom tu erozi břehů a další negativní vlivy, co má. A je to jednoletá rostlina, která dorůstá skoro 3 metrů a její tobolky, jak už má v názvu, je to netýkavka, takže když se zafouká nebo na ní sedne hmyz, pták, tak to vystřílí až do 7 metrů. Takže takhle ona se šíří, ale když skočí do vody, tak vlastně je to šíření. Nějak po proudu je to prostě neomezené.
2: No a teď tedy, co s ní?
1: Ta kytka v tomhletom období již má tyto bolky, to znamená, pokud by k ní někdo přišel, dotknul se jí a střílela, tak už se jí nedotýkat, protože to je kontraproduktivní. V případě, že ještě nestřílí, tak tu kytku vytrhnout, pokud možno s kořenem, kořen odstranit a dát jí na suché místo.
2: A tady v okolí Sušice je několik odkládacích boxů, kam lidé můžou tu vytrženou netýkavku dávat.
3: Ty boxy najdeme v Sušici na 3 místech zatím a jeden je v Dobršíně, kde vlastně ten letošní projekt končil.
2: To už dodává manažerka projektu Dagmar Jíchová. Letos dobrovolníci vytrhávají netýkavku u řeky na zhruba 15 kilometrech a budou se sem vracet.
3: Jsme připraveni na to, že nás to čeká teďka ještě po mnoho let, než se nám povede aspoň trošku omezit ten výskyt, který kolem Otavy není úplně malý.
2: Podrobnosti o celém projektu Netýkám se s netýkavkou jsou třeba na webu Destinace Sušicko. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: A pokračujeme dál. Mirošov na Rokycansku proměnil obyčejný plot podél ulice v nápaditou venkovní galerii s názvem Historie psaná na plotě. Zavedeme vás na místo, kam se zajel podívat i náš regionální stopař Jiří Trnka. Už za několik málo minut se přihlásí do vysílání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Den v kraji.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Mrošově na Rokycansku narazíte na minulost doslova na každém kroku, aniž byste museli chodit do muzea. Místní totiž proměnili oplocení podél cesty v nápaditou galerii pod širým nebem s názvem Historie psaná na plotě. Výstava nabízí autentické dobové fotografie i vzpomínky pamětníků bez zbytečného překrášlování. Na místo se zajel podívat náš regionální stopař Jiří Trnka, kterého teď vítám ve vysílání a přeji dobré odpoledne, Jiří.
2: Dobré odpoledne z Mrošova. Když procházíte Mrošovem, nepotřebujete žádného průvodce, stačí zpomalit u plotu, který vypráví příběhy uhelné éry, starých řemesel i lidí, kteří tu žili před námi. Fotky a fakta tu máte přímo před očima, zkrátka neskreslenou historii.

0: jak se na podhůří Brd opravdu odehrála. Je to skvělá ukázka toho, že i obyčejná ulice v sobě ukrývá velký příběh.
1: Jiří, co tě na této galerii v Mirošově zaujalo nejvíc?
0: Především ta bezprostřednost, člověk jde na autobus a místo obyčejné zdi vidí živou historii toho místa. Baví mě, jak staré fotografie zapadají do dnešní ulice a přirozeně ji oživují. Pro místní i přespolní je navíc skvělá cesta k poznání kořenů regionu i bez, znáš to Ondřej, nudného výkladu.
2: Regionální stopař.
1: Jiří, a teď mě napadlo, jestli se může tento koncept rozšířit třeba i do dalších obcí v našem kraji.
0: Přesně nad tím jsem přemýšlel já, protože předpoklady proto jsou. Řada obcí disponuje bohatými archivy a příklady z praxe, jako tady v Mirošově, ukazují, že k vytvoření veřejné výstavy často stačí využít stávajícího plotu a hlavně dobrý nápad.
1: Přesně tak, ono by to chtělo nějakou zajímavou fotku.
0: Tak rozhodně jich, tvůj archiv je mi se hemží.
1: Já přemýšlím, čím bych mohl přispět třeba ještě hezčí historie naší obce, kde žijí.
0: Tak když ti byly tři obce, tři roky, jak jsi se houpal na dřevěném kohoutovi?
1: To možná, ale to bych zase v tomhletom případě zkrášil Mariánské Lázně, ale ty už jsou takhle moc krásné. Myslím si, že to je debata dobrá sama o sobě. V Mirošově na Rokycansku ukázali, že to jde a že historie nemusí patřit jen do muzea, ale jak jste slyšeli, může žít přímo na ulici. Tolik Jiří Trnka, naslyšenou, děkuji.
0: Krásný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17:56 jsme na konci. V tropických vedrech jedna rodina ze severního Plzeňska vyměnila nocování doma za spaní na zahradě. Zítra se za ní vypravíme. V Klatovech se pokusí o překonání českého rekordu v počtu parašutistů spojených za volného pádu. Cílem je vytvořit formaci 60 parašutistů. No a v zítřejším vysílání také připomeneme 150 let knihovny města Plzně. Vše pak zrekapitulujeme v 17 hodin v pořadu Den v kraji. Ondřej Kapic přeje pěkný večer.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na všech meteorologických stanicích v Česku dnes padly teplotní rekordy. O senátorské křeslo bude za obvod číslo 9 Plzeň město bojovat 8 lidí. Ministři zahraničí EU pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize. A zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty až 37 stupňů. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Historická teplotní maxima dnes naměřili meteorologové na všech stanicích v Česku. Například v Plzeňském kraji jsou to nejvyšší teploty za posledních 30 let. Vůbec nejtepleji bylo přímo v Plzni, říká meteorolog Ivo Bohman.
2: Naměřili jsme v Plzni Bolestci 40,4 desetiny stupně Celsia, na Mikulce jen o jednu desetinku méně 40,3. Vysoké teploty panovaly i na ostatních stanicích, například Domažlice a Klatovy měly zhodně pod 39 stupních Celsia.
0: Do podzimního boje o křeslo senátora za obvod číslo 9 Plzeň město se přihlásilo 8 lidí, kteří v termínu podali na plzeňský magistrát své kandidátky. Dnes to potvrdil vedoucí magistrátního odboru správních činností Roman Matoušek. Konkrétní jména zatím nezdělil. Při senátních volbách před 6 lety šlo do voleb 6 kandidátů. První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října. Kyšice na Plzeňsku vyměňují žárovky veřejného osvětlení za LEDkové. Zároveň do tmavých míst přidávají nová světla. Hotovo má být do konce září, říká starostka Martina Kozohorská ze strany Společně pro Kyšice.
3: My jsme tady měli ještě stará výbojková svítidla, která jednak byla poměrně často poruchová a samozřejmě měly úplně jinou spotřebu elektrické energie, než by se zase očekávalo v dnešní době. Takže jsme udělali projekt na výměnu svítidel za LEDkova, která jednak budou mít mnohem nižší spotřebu a budou rovnou nastavená tak, aby se postupně stmívala.
0: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělském městě Ceuta. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do Ceuty, ležící na africkém pobřeží, minulý týden během jediného dne připlavalo nelegálně přes 70 tisíc lidí. Ministři dnes Španělsko pochválili za dobré zvládnutí situace.
4: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají od 20 hodin Lyon. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Ten do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a bouřky, teploty 21 až 18 stupňů. Zítra čekejte převážně polojasno až oblačno, místy odpoledne a večer, přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 34 až 37, na horách do 32 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr a biotrojka, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda zablokovala provoz na dálnici D5 u Zbyroha na Rokycansku na kilometru 44 ve směru na Prahu. Na místě bouralo celkem 5 aut, neprůjezdný zůstává pravý pruh a tvoří se kolony. A nehoda je také na silnici 1/20 v obci Životice na jižním Plzeňsku. Osobní auto narazilo do stromu, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Možná si část populace myslí, že dechová hudba je již zastaralá a nemá budoucnost. My, co českou a moravskou dechovku máme rádi, víme své. Dechovka je kvalitní hudba, která určitě ještě neřekla své poslední slovo. Důkazem nám v dnešním pořadu budou nahrávky, které vznikly na konzervatořích, tedy středních hudebních školách. Hrát nám budou dvě kapely. Na úvod zahrála pardubická muzika z Pardubické konzervatoře a pokračovat bude dechovka z Plzeňské konzervatoře s názvem 12 stupňů Plzeň.

Je radost, že konzervatoře dnes podporují studenty, kteří se chtějí věnovat dechovce. Dříve tomu tak nebylo a spousta studentů svou aktivitu v dechových kapelách muselo tajit. Proč? Profesoři se oháněli tím, že to kazí nátisk, že se v dechovce hráč nesoustředí na správnou tvorbu tónu a že nemá pak dost času na cvičení klasického repertoáru. Dnes už ale některé konzervatoře zakládají vlastní dechovky anebo podporují samostatnou aktivitu studentů. Dvě konzervatoře dokonce podpořily vznik CD, ze kterých si dnes hrajeme písničky. Na řadě je pardubická muzika s Valčíkem Byl večer tichý. Zpívají Marie Mechová a Eliška Tomeňuková.

Dechovka Plzeňské konzervatoře byla založena roku 2006, ale navázala na působení velkého dechového orchestru. Vede ji Jindřich Kolář, člen České filharmonie. Kapela má za sebou řadu úspěšných vystoupení v České republice i zahraničí, například v USA, Anglii a Německu. V roce 2017 získala zlaté pásmo na Vejvodově z Braslavy a v roce 2018 zvítězila v prestižní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia. Na svém kontě má již 4 CD a my si dnes hrajeme písně z toho posledního z roku 2019. Z něj jsou i Čajové růže, tango sokolovského skladatele Jana Zmrzlého s textem Olgy Homolkové. Zpívá Barbora Čížková a Jan Šimůnek.

Kořeny dechovky na Pardubické konzervatoři sahají do roku 2012, kdy byla založena Banda di Feste. Původně se tento soubor věnoval výhradně dechovce, ale postupem času se repertoár rozšiřoval a na dechovku nezbývalo tolik prostoru. Skupina se rozdělila na big band a pardubickou muziku, kterou vede pedagog Michal Chmelař. Současně kapelník velmi úspěšné křídlovanky. Nejvíce je o pardubické muzice slyšet od roku 2022. Dvakrát úspěšně absolvovala turné po USA, získala třetí cenu na soutěži v Itálii a v roce 2025 zvítězila ve své kategorii na mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechovky v Ulmu. Na svém kontě má zatím jedno CD, ze kterého si nyní pustíme polku Voňavá Václava Maňase. Zpívá Marie Mechová a zpívající trumpetista Michael Stehno.

Kromě Plzeňské a Pardubické konzervatoře podporuje dechovku také konzervatoř v Praze. Tam vznikla v roce 2025 Rejdišťanka pod vedením proslulého trumpetisty Miroslava Kejmara. V Brně fungují studenti samostatně jako Kumpánka, tu založil v roce 2022 tehdy 16-letý kapelník Tomáš Kumpán. V Teplicích fungovala konzervanka, která teď z technických důvodů nekoncertuje, a v Kroměříži funguje Vejnovianka, kterou vede Miroslav Bureš. Ta dokonce v roce 2025 natočila tradiční silvestrovský pořad pro Českou televizi.

Právě jsme slyšeli dechovku Plzeňské konzervatoře. Když posloucháme nahrávky studentů, jistě musíme uznat, že se jedná o profesionální výkon na obou stranách. Nutno podotknout, že v plzeňské kapele vyniká pěvecký výkon Jana Šimůnka a Barbory Čížkové. Pardubické muzice budiž přičteno k duhu, že se velmi úspěšně pouští i do moravských písniček. Důkazem je další směs písní Blahoslava Smišovského, ke které si kapela pozvala hosta Karla Hegnera.

0: Z dnešního pořadu s kapelami z konzervatoří je to téměř vše. Hrály nám dvě kapely, Pardubická muzika a 12 stupňů Plzeň. Té bude patřit poslední slovo. Loučí se s vámi Věra Kestřánková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Úvodní skladba napovídá, že následující půlhodinka vysílání Českého rozhlasu patří pravidelnému špalíčku lidových písní. Pokračujeme dnes v malé rozhlasové encyklopedii lidových tanců a budeme se společně věnovat původně německým tancům Ländler a Steirisch, které však v Čechách zdomácněly již v průběhu 19. století. Příjemný poslech vám přeje Zdeněk Vejvoda.

Landler je třídobý tanec, který byl po celé 19. století oblíbený téměř v celé Evropě. Prostřednictvím německé menšiny na našem území si tento tanec přisvojili a oblíbili také obyvatelé jazykově českých oblastí. Landler je předchůdcem dodnes celosvětově oblíbeného vídeňského valčíku i takzvané české sousedské. Mnohokrát doložené vzájemné ovlivňování českého a německého etnika na našem území pak dalo vzniknout zajímavým lidovým hudebně tanečním formám, které obohatily český i německý taneční repertoár.

Označení Ländler používají němečtí badatelé pro celou skupinu příbuzných tanců, zejména Steirer, Schleifer a Wickler, které původně spojoval taneční motiv námluv. Ländler pochází z jihu Rakouska a jižních německých regionů. Od 17. do počátku 20. století se však rozšířil daleko na západ a do středu Evropy. V českých sbírkách lidových písní se tak brzy objevují Steirisch, podle názvu tanec původem ze Štýrska, Bayrisch z Bavorska, Tylora z Tyrolska či Tajč, zřejmě zkomolené Deutsch, obecně německý tanec. Z hudebního hlediska jsou třídobé Ländlery charakteristické mírným tempem, akcenty na první a třetí dobu, před taktím a také melodikou rozložených akordických postupů. Původně se k tanci nespívalo. Mezi taneční figury Ländleru patří vázané držení páru, nápadité podtáčení děvčete a obcházení dívky kolem chlapce, dále například motiv honění unikající dívky. Později přibyl i zpěv v kruhu stojících chlapců, juchání, tleskání a dupání. Když se řekne německý tanec, určitě se vybaví společné obcházení po kruhu v páru, složité přehmaty spojených rukou a Čechy často parodované, však velmi umné úhozy o podrážku a stehno tanečníků v kožených kalhotách.

Rakouska a odtud přes Uhry dále na východ, jiní do Saska a Pruska. Úroveň českých muzikantů putujících v 18. a 19. století Evropou byla podle dobových svědectví mimořádná. Střídali housle, flétnu, harfu, kytaru, harmoniku i tehdy moderní žesťové nástroje. Způsobem hry významně ovlivnili vývoj evropské taneční hudby. Z toho plynul často rozporuplný vztah domácího publika k českým muzikantům, který podle dostupných zpráv například v Tyrolsku nebo v Štýrsku osciloval mezi bezmezným obdivem především u mládeže a odsudky konzervativnějšího publika kvůli narušení starého stylu domácí hudby.

Na českých tanečních zábavách tance Ländler a Steirisch od první poloviny 19. století postupně doprovázely všechny druhy kapel. Dudácké trio, takzvaná malá selská muzika, kantorský štrajch i dechovka. Je zjevné, že jejich přijetí v českém prostředí náramně souznělo s vyspělou domácí tradicí třídobých tanců, dokolečka, obřadních minetů, mazurek a jistě i dalších tanců a tanečních her. Zvláště melodie tance Steirisch opatřili čeští zpěváci veselými písňovými texty. Velkou oblibu těchto tanců dokládají rukopisy kapelníků 19. století, které obsahují stovky melodií právě s názvem Ländler a Steirisch. Velmi zajímavá je v posledních výzkumech prokázaná souvislost německého Ländleru a české sousedské, jež byla v minulosti často prezentována jako typický národní tanec. Ale to je již téma na některý z příštích pořadů. Milí posluchači, doufám, že vás dnešní špalíček lidových písní obohatil a správně naladil. Ze studia Českého rozhlasu se loučí a brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

něco sjednat, musím si tam páče zjednat, který umím moc hezky, jak německy, tak česky. Který umím moc hezky, jak německy,

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči už mají pod kontrolou rozsáhlý požár u Žihobců na Klatovsku. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. A zítra čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty až 37 stupňů Celsia. U zpráv přeje příjemný večer Andrea Samešová. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, dnes překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce dnes naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně Celsia. Vyplývá to z nejnovějších dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Například na další plzeňské stanici na Mikulce. V Dobřanech na Plzeňsku chyběla do této hranice 0,1 stupně. Rozsáhlý požár lesa u obce Žihobce na Klatovsku mají hasiči po několikahodinovém zásahu pod kontrolou. Oheň se nerozšířil k nedaleké chatové oblasti. Jednoho vyčerpaného hasiče převezli záchranáři k ošetření do nemocnice. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Před 17. hodinou ukončil činnost hasičský vrtulník a po 17. hodině byla vyhlášena lokalizace. Jednotky nicméně zatím neredukujeme a provádíme prolévání požářiště a dohašování menších skrytých ohnisek požáru. Jsme také v kontaktu se starostou obce Žihobce, s ním vše domluveno zajištění pitného režimu a stravy pro zasahující hasiče.
0: Škoda ani příčina zatím nejsou známy. Hasiči budou místo hlídat i přes noc. Celkem zasahovali na zhruba 7 hektarech plochy. Podmínky pro udělení dočasné ochrany pro lidi z Ukrajiny se zpřísní. Nově mohou získat pouze žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o 10%. Pravidla se ale vztahují jen na nové žadatele. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Sport. České hokejisty do 18 let čeká dnes další zápas na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Tentokrát se utkají s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci prohráli s Finskem 2-5. Dnešní duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a bouřky, teploty 21 až 18 stupňů. Zítra čekejte převážně polojasno až oblačno, místy odpoledne a večer přehánky nebo i bouřky. Teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr a biotrojka, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Plzni severu na silnici 1/27 u obce Hromnice. Osobní auto naboural do stromu. Úsek je s opatrností průjezdný. Na dálnici D5 buďte opatrní u žebráku ve směru na Plzeň na kilometru 35, kde stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, vidíte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholezy, kde se to vzalo a čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy 3 osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

tou bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců. Jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
2: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
1: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
3: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jakože přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
1: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
4: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
4: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Vraj, prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína. A hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to, jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, jako čo mi hovoria, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako ty pre mňa osobně, ty kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka tak. Je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetkoho, že som bol castovaný na tú rolu, som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Ano, jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čiže to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, tvoja tvár má známy, ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam jsme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak, a Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Tak je to vlastně, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo už ani si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa, to ty nesi v pohode. Nie, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Ja ani nie.
0: Ne?
1: Nie, ja nie, lebo ja vlastne mám to jamu a ja som dlho pôsobil aj v Mestskom divadle Brno, potom som bol v Mahenovej činohre. Ani nie, no samozrejme asi tak za celú tú moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bolo naozaj od ľudí, ktorí majú problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: To už... Tak všechno, co s tím môžete udělat.
1: No to, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám? Ja mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že... Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými hercami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, alebo potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nie je to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudsky.
0: Aby to všechno zapadlo a
1: ano,
0: bylo ano, to úspěšný projekt.
1: Ano, ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Uh-huh. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře. Jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem. Zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá bola Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vaší produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je do veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla. Popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: jak vám.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
2: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
3: Zlatá láska.
4: Dobrý den. Budete Stanislav?
5: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
4: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
6: Jo, dobrý den.
4: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
6: Je, děkuju. Děkuju.
4: A kdo to štěká?
6: Iggyho tady máme na prázdniny. Tohle. Tamte je náš.
4: Které je hodnější?
6: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
4: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
5: No, 57 plus.
4: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
5: Po 9. září.
4: Tak na vaše zdraví a to manželství.
5: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už to taky není tolik.
4: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde. A pořád v pohodě?
6: Zatím jo.
4: Tak to je dobře.
6: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
2: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
4: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
6: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
5: Jako čtyři jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, že jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Odrady.
6: A on je to takový jako park velký.
5: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
6: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
4: Jak jste se na ten den vyšňořila?
6: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
5: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
4: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
6: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, věď, nebo 3, by se řeklo, no tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
4: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
5: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
4: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
5: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne, nebo od 3 hodin tancovačka, do večera, do 8.
6: No. Hrála tam jako kapela, no.
5: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
4: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
6: No, my jsme se shodli ve všem, i na levo, jak se řekne.
5: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
4: To nevadí, ale ve dvou.
5: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
4: Kdy jste si dali první pusu?
5: Bylo to tady v Opatovicích v Opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
4: No, povídejte, jak se to odehrálo.
5: Co?
4: Jak se to odehrálo?
5: Jako se to odehrálo u každého jiného.
4: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
6: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
4: To další jste si nechali až po svatbě?
6: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
5: A bylo to hlavně bez následků.
6: Jo.
5: Šikovnost.
1: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
2: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
5: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psala celý dva roky a taky.
4: Kde jste sloužil?
5: Ha. V pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
4: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal stezkem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
5: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
4: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
6: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
4: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
6: No, já byla ve škole ještě do čtvrťáku a on se vrátil, když už jsem byla po maturitě nebo před maturitou. Před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
4: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
5: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
6: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
4: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
6: Jo. No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičů?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, když on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam byl takový pěkný místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tam to na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No. Sama jsem už s tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak pozájemně jsme to předělali na 9. 9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No, chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se navlíkly dětský věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořálku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptali, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, slečno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: No, 9.9. jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusela nic vysvětlit a si nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ovozem a okolo rybníčku. Já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům. A ona pá, a odkaď jste? No já pám od hrbku. Tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě? Změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takovýhle velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čaká pjata
3: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my sem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo, úplně.
4: To je strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každej, ne? Každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. On měl operaci kyčle, my máme všecko společné. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněné koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvujou nás, teda se střídají, aby jsme tady někdo neostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkáme ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady. Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americký nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový tmavší, no.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já to jako jednoduše. To, co je v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na ožrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v kaufandu ve tom neslevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco Fender.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, To bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět znávce. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králíci, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka.

0: který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na ořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
1: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
0: I pejsek v téhle době dělá radost.
1: Spí s váma i v posteli?
2: Samozřejmě. Jasně, že jo.
0: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
1: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
2: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no. To není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
1: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
0: Jo, už asi je to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
2: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
1: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
0: Ano. Je.
1: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
0: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
1: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
2: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
1: Jak moc jste rád, že jí máte?
2: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
1: Milujete vaši ženu?
2: Jistě, proto s ní jsem taky.
1: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
0: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
1: Milujete ho?
0: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhého opustil. No, bylo by to těžké.
1: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
0: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Herbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1, stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

0: Připadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzevova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgalas tudy ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

Dneska pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval Krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme úctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, Krakonoš.
3: Jeho excelenci Krakonošovi. Vzkazujeme úctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane Krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
7: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy nebolely, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalévat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morce, telement, prach, koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No, bodej bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechavá, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
1: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
1: Co, střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor.
0: Správně pozor.
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal.

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Z cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelejí Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročiti hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho, vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo drahá, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák,

byla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla.

kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympic a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí. Z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest. 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostat do křížku se zákonem, že je vězení napravilo práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád, bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi, to znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: Tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů, lásko mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma Život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Poslouchám.
0: Moje otázka zní, Život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni ptají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu. Si do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mi úplně vypadlo. Že nikdy ho chtějí zaměstnavatelé a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tom nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No je.
1: U nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřeli, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte se.

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte. Klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn, gratuluju.
2: Nebo dneska, to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je dnešní povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostala dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát, u České pošty člověk nikdy neví.
2: Tedy... No, nikde neví, a to se mi stalo taky, no ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova, tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našel jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek jsem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
4: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
4: Byste vědět, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
4: V roce 1994 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost životní. Bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně, ráno se vstává, kontroly, klepání, namříže, prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Má půl roku vazba, potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
4: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem spoustu zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
4: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
4: Napravil jsem se určitě.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
4: Protože lidi se je takový, jak by byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit a pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
4: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení, byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci, byla tam sorta lidí zajímavých, ale nechme všichni trát za jeden pro vás.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
4: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo část trestu, nebo celý trest. Byla ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
4: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. A ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Takové ošemetné, kdy se vlastně rozdělili být lidé, politiky a k tomu nějaký šestý. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
4: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
4: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde, zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů. Tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářeli jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček.
2: Tak

0: Na Přenosilová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás také zdravím, pane redaktore, i posluchače, noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši raději ne.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, a nebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, a nebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam hrozné pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam dejme tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku co vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězenská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt v té věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále.
0: To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jisté, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny, může si tam koupit nějaký ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby, no prostě kantýna taková.
0: To zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou věznice.

0: Mi psaři vyloženě ty dozorce provokují, jo? Různýma takovýma urážkama, jo? A přednívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká, slušně, vyhovět, pokud mají nějaký požadavky. Ono přímo se jezdí z těch požadavků, moc není, zejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se museli tam být s lidima, s kterýma jste v civilním životě nebyl nikdy ve styku. A dneska teda už jsou dlouhodobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
1: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
0: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamlý látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
1: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
0: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl dva roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodíte do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
1: Děkuju vám, děkuju moc za to.
0: Děkuju. Děkuji, tak se ještě
1: naschledanou. Naschledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi, taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. Ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: prosím, nezapomeň, nezapomeň, ať žij.
1: Člověk zná text, tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České
1: ano.
2: republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano. Ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
1: ano.
2: My vlastně...
1: Máte to doma
2: ano, máme
1: a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuju. To máme potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá.
1: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě, je to jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu ano. odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Uvědomila, že to prostě musí vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězeních?
2: No,
1: věděla byste?
2: Tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce... A já tady vidím vlastně konkrétní datum. 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění a který už teda není mezi námi, ale nicméně, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to bylo rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisu.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr. Nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. To musím říct, že opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc. Naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydrží mi než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtržili od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuji za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a tady jsem měl na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit. Vždycky nějaká facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u vězňů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Dívejte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno trvanlivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Děkuju.
0: Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba se zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením maximálně rok. To takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžu představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom, jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil.
0: Vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli... Protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně...
1: A má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Na shledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde... Protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě... ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc, ano. Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo, a on říká, kolik si vypasoval, on říká 5 let, a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: Tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: Co když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo noblest, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch u Milovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek a to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: Tak to je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů a ty, čo, bratko, to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu, a on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikorkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těšně vě čítať. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

Poní se velké štěstí, poní se klopítá. Ty sklopítnatý druhý na cestě nám schylíš.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů. Tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza Vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř, brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí, polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to vlastně celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním, jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky, a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je to je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, teď je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to bylo strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nespůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda, úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit a přesně. Než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám.
2: No, já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy, byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o

to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného ani těm nepřítelům, takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač se ničí život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, sloučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit k divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čeká třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvoje rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené. Nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám holím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví. To by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chourský. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všechny možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočený ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky, Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo On už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej jo, a řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: ve smutku a strakým kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: koukej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi, pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, nejsou. Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodu, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8 hodiny večerní až do 7 hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.